0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradia Milk Music 777-999-958. Hitradio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio North Music. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Litoměřicích na Mrázovu. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Já jsem nevinný.
6: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
7: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
8: Bacha, Benka.
7: Z vězeňského prostředí.
9: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
7: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
10: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: love. It was almost love. It was almost love.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Je tu další retro víkend.

0: Desátek. Jen na Hit Radio.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Já jsem nevinnej.
5: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
6: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
7: Paka, Benka.
6: Z vězeňského prostředí.
8: Tady je všechno všech. Tady kolko jasný more.
6: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
9: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
10: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Unikátní magazín Vládci fotbalu právě v prodeji. Mapa vládců tuzemského fotbalu v každém okrese i v celém Česku. 5 osobností, které určují tvář nejpopulárnějšího sportu ve vašem okrese. Magazín Vládci fotbalu právě v prodeji na novinových stáncích.
13: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
14: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
1: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
0: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
1: Cože?
0: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou finanční pomoc kvůli krizi na Blízkém východě. Z evropských peněz mezi ně zamíří 264 milionů korun. Další prostředky přidá český stát. Podpora má pokrýt hlavně rostoucí náklady na energie a hnojiva. Žádosti mohou zemědělci podávat do konce října. Brazílie zkrátí pracovní týden ze 6 na 5 dnů. Parlament schválil změnu ústavy, která zaměstnancům zajistí 2 dny volna týdně. Pracovní doba se postupně sníží ze 44 na 40 hodin, a to bez snížení mezd. Změnu ještě musí podepsat prezident. Ten si tak připsal důležitý úspěch před druhým kolem prezidentských voleb, které se koná příští neděli. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City 4-2. Obhájci trofeje tak po dvou kolech vedou tabulku. Liverpool porazil Linec 6-3 a Real Madrid zvítězil v Římě 4-3. Fenerbahce příští soupeř Slávie podlehlo Aston Ville 0-6. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Teplicích v ulici Nákladní pokračuje oprava silnice 1/13. V průběhu tohoto týdne se stavební práce přesunou do ulice Hřbitovník mimo úrovňovému kříži silnic. Provoz na silnici bude v místě řízen světelnou signalizací. Z důvodu stavebních prací nebude možné sjet do ulice Hřbitovní. Objízdná trasa povede ulicí Jateční. Dokončení prací je předpokládáno na začátku listopadu. Oprava půlkilometrového úseku vyjde na 26 milionů korun. Na severu Čech se dopoledne budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se postupně rozpustí. Jinak čekáme oblačno a teploty 13 až 16 stupňů.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo. Jsme tady.
2: Krásné, dobré ráno.
1: Dobré ránečko, ahoj Davide, ahoj Jasmin.
3: Ahoj.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj Michale. Ahoj vy všichni,
2: ahoj
1: vy. Kdo jste u rádia, kdo jste si nás zapnul. Coldplay a Beyoncé, tím startuje už čtvrteční, pane bože, on je čtvrtek.
2: No je.
1: Tak jdeme na to, hezké ráno. Hitra.

0: Muzika pro vaše lepší ráno, tohle jsou Coldplay a Beyoncé. A taky čtvrteční Hit Radio, 5 minut po 6. My jsme se tady včera bavili o tom, že se nám hůř spalo. Já teda musím říct, že na dnešek se mi spalo krásně, tak doufám, že i vy, kdo jste u rádia, jste se hezky vyspal, ale kránu čověče, mě ti vám budila věc, která by mě nikdy nenapadla.
1: Mě ti vám? Tak
0: no,
1: co?
0: No normálně z ničeho nic začalo vzývat takový zvuky.
2: Partnerka byla taky vzhůru teda, jo?
0: No, já jsem si nejdřív říkal, že to je její břicho, jo, ale my máme malýho psa, King Charles Cavalier, ještě on je takový zakreslej, a ona si něco snědla včera a taky kručelo v břiše, jo, a mě to normálně budilo. A já si říkám, kolik je hodin? A bylo už, já nevím, 4:45, říkám, tak se tady za chvíli stávám, ale celý ráno, když jsem odkázal, tak...
2: Jsem teda rád, že to dopadlo takhle.
0: Ale no, já jsem si říkal, ale spinkala a byla jako spokojená, jenom mi kručilo bříšku, takže to je ráno u mě, co vaše ráno?
1: Já jsem se zbudila v 2:30, když přišel můj přítel z aftrošky z Rádců, takže to bylo takový, jakože zase, no, tak to si pil.
0: A přišel normálně, nebo všechno poboural, tak...
1: Musím říct, že jako přišel celkem normálně, ale samozřejmě jsem mu musela vyspovídat, co u Davida.
2: Hele, ani pes, ani partnerka, která přišla z afterparty, úplně normální noc.
0: A víš, že to máš docela nudnej život.
1: Tak jak je to dneska u vás?
0: Pojďte nám napsat, za malou chvíli začíná minuta šampionů. Chceme po vás klasicky jméno, město, odkud jste a co právě teď děláte?
1: Ať víme, co děláte doma, nebo cestou do práce, kdekoliv. A vy třeba se dozvíte, že někdo je na tom úplně stejně jako vy teďka.
0: Přesně,
1: v tuhle
0: chceme, ať tam napíšete, co právě teď děláte, ať víme, co právě teď děláte. 777-937-777, to je číslo k nám. Hnedka po Sonic na to vlítnem teď Sky na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin 11 minut. My jsme se bavili před chvílí o našem psovi, který mu kručilo ráno břicho a shodou okolností, ono se jmenuje stejně jak ten song Sky. To není náhoda. Posloucháte Hit Radio 6 hodin 11 minut, startuje minuta šampionu. Dneska jsme po vás chtěli jméno, město a co právě teď takhle po ránu děláte, tak pojďme na to.
1: Vlaďka Praha dělá si snídaní při home officeu.
0: Tomáš Mělník rozváží pečivo do obchodu od tří je na nohou.
1: Roman Nymburk sedí v kamionu a míří do Německa.
0: Šťastnou cestu. Martina Praha právě dojela do práce o půl hodiny dříve, taky ji vzbudil pes.
1: Hanka Benešov vaří si už druhý kafe.
0: Jakub Mladá Boleslav jede do práce.
1: Radek Slaný právě nakládá dodávku a vyráží za zákazníky.
0: Tomáš Třinec pracuje a přitom pije kafičko.
1: Lenka Jaroměř obléká malého skoro ročního satánka a jdou na procházku.
0: Pepa Beroun o 4 už zařezává v práci.
1: Marcela Beroun bohužel už účtuje faktury.
0: A Mirka Kateřinice háčkuje košík na jarmark a za chvíli bude budit děti do školy.
1: Fanda Nymburk jede do pekárny do Poděbrad, krásné ránko.
0: Žaneta Ostrava chystá v práci snídaní pro hotelové hosty.
1: Anička Plzeň vrací se domů po noční směně. No a pak tady máme ještě jednu zprávu. A Michal to čte před tou minutou šampionů a říká, co je Marila ze Žďáru má velkou pohodičku. Pojďme podívat,
0: máme tady ještě bonusovou zprávu. Marila Žďár. Ahoj, já luštím křížovky, popijím kávu, poslouchám vaši ranní trojku a těším se do práce. Ale normálně, já úplně vidím Marilu na tom jediném obláčku na obloze, takhle, jak krásně, jak tam sedí, jak tam levituje, takhle. A říká si, no tak to tady doluštím, takže tady popivek na dvě písmena, to bude la. Kávičku, hele, rádio se přidám.
2: Za chvíli do práce.
0: Tak přesně já. Hele, a za chvíli už abych byla v té práci. Děkujeme za všechny vaše zprávy, Marilo, samozřejmě, tobě to nás moc pobavilo a potěšilo. Děláte spoustu krásných věcí takhle po ránu. Beautiful things, hele, poslý mostek, blázen. Benson Boone, hezké ráno, na Zit Rádia.

0: První superstar Aneta Langerová, Hit Radio, 6 hodin 20 minut, hezké ráno. A to mi pověste, co jsme to jako teda celý léto lízali.
1: To mi pověste.
2: No. Nevím, jestli se chci zeptat tebe.
0: No to mi pověste. Ale takhle, potravinářská inspekce včera ukázala výsledky letošních kontrol zmrzlin. 54% vzorků neprošlo hygienou.
1: Cože?
0: Hlavní problém je hygiena výroby. Píše se tady, že některá točená zmrzka se z předchozího dne vrací zpátky do stroje. Takže více jak polovina zmrzlin testovaných neprošla.
2: No a jak nám chutnalo celý léto?
0: A jak nám chutnalo? Takhle, já teda přiznám se, vzpomínám si konkrétně na jednu zmrzku, že mě po ní jako nebylo úplně nejlíp a říkám si, no tak to jsem snědl asi nějaký špatný maso. A ona to byla člověče asi zmrzlina.
1: Takže ne vanilka čokoška, ale vanilka salmonela.
0: No, pak čokoška byla doma ještě. Pěkně
1: nechutný, půl sedmý ráno.
0: Jakože jsem si dal normálně na nukáč, jako. Ježišmarja. David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Za malou chvíli taky přihodíme dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
8: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
9: Když mobily, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
13: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
14: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
18: Ne. Každý je naladěný na něco jiného.
7: Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
18: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud jedete po dálnici D10 ve směru od Prahy na Turnov, pak si dávejte pozor kolem kilometru 13,5. Čeká tam uzavírka. No a opatrně taky na Liberecku před Frýdlantem. Směrem od Habartic je na vozovce rozlitý olej. Na místě už by měli být hasiči.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music. We will

0: Gone, Gone. David Guetta tady svým Stone Senai na Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Rodiče často podceňují, co jejich děti dělají na internetu. Podle nového výzkumu mají mnohdy zkreslenou představu o jejich chování v online prostředí. Například polovina rodičů netuší, že jejich dítě sdílí citlivé údaje nebo dostává agresivní či sexuálně laděné zprávy.
0: Se říká, že není problém, co z internetu stahuje syn, ale co tam nahrává dcera?
2: Levné balíčky z Číny mohou od listopadu znovu podražit. Keclu, které se zavedlo letos v červenci, má totiž přibýt další manipulační poplatek. Už samotné clo přitom výrazně omezilo dovoz levného zboží. Zatímco v červnu dorazilo do Česka přes 13 milionů položek, v září už jen necelé 3 miliony. Vztahy po 40 mohou podle vztahových odborníků ohrozit i zdánlivé maličkosti. Mezi největší problémy patří ztráta společného humoru, nedostatek společných zážitků nebo postupné vytrácení intimity. Partneři se pak často mění spíše ve spolubydlící, kteří řeší jen každodenní povinnosti.
0: Až ve 40?
3: Taky jsem chtěla říct, že to může přijít už mnohem dříve, no.
2: Máš zkušenost, jo?
0: Já? Já spím?
3: Davide.
0: Takhle, tak s tím humorem, tam, za co se můžeme shodnout, tak ten nemáme, jako nikdo
2: z nás. To problém není.
0: Ten nepřišel. Co tam bylo dál?
2: Ztráta intimity.
0: Ztráta intimity.
2: No, takhle, to ještě asi brzo řešit.
0: A to třetí?
2: Nedostatek společných zážitků. Pojďme hrát.
0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali. My tři další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to dejte.

0: Alex Hepburn. 7 minut po 6. Dáváte si čtvrteční Hit Radio. Dobré ránko, šampioni.
1: Představte si, že máte chipsy zdarma na dalších 200 let. To zní pro milovníka chipsů, jako jsem třeba já, celkem idylicky. Jenže má to háček. Vymyslela si to společnost Pringles a má to takovou podmínku, že musíte slíbit, že až umřete, tak necháte svůj popel uložit do té jejich ikonické plechovky.
0: No a kde je ten háček teda?
1: Pro tebe teda s prstem v nosem.
0: S prstem plechovce, doslova. Máte nějaký jídlo, který byste, pro který byste vraždili, dalo by se říct, až já teda, za mě to jsou tygří krevety. Takže jestli vás poslouchá někdo, kdo pracuje v nějaký společnosti, která se zabývá tady odlovem fakt jako dobrých krevet, jo, tak hele, já se klidně do těch jejich pixely zavřu, až to tady zabalím. Ať ti do toho zavřu, ale já ti navalej krevety. Co vy?
1: Já si poslední dobou ujíždím, jenže to nemá žádnou pixlu, no.
0: Co?
1: No, moravský vrabec normálně.
0: Tak bys, třeba, kdyby se zamluvila, že by se nechala pohřbít na Moravě, tak by to třeba šlo, že by se měla neomezené množství moravského vrabce. A David, co?
2: No tak když mluvím o těch krevetách, tak když tak tam rovnou napiš, že bys měl ještě jednoho zájemce.
1: Plus jednička.
0: Že by nás zasypali do jedný pixle, jo? A co vy? Jaký jídlo je to vaše nejoblíbenější? Klidně dejte vědět.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Ranní sprcha, která vás probere.
3: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
4: Jedině v koupelně, která má styl.
3: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
4: Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Slyšíte?

0: seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
13: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
12: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dneska ráno velký pozor na Lounsku, kde se nehoda řeší v Podbořanech. Stala se na hlavním tahu ve směru na Očihov. S opatrností tam projedete. No a pozor taky na Libereckou v Mníšku, kde dál zůstává neprůjezdná Liberecká ulice.
15: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
16: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: 6.51 posloucháte Hit Radio a snídaní šampionů. A já tady mám věc, která se mi teda strašně líbí. V jedné vesnici na Jihlavsku zrušili obchod s potravinami a oni si řekli, tak si postavíme novej. Vlastní. Protože je nebaví jezdit pro rohlíky do asi 10 kilometrů vzdálený Jihlavy. Ta obec se jmenuje Cejle. Tohle nám dává internet. A mně to přijde hezký, protože já si říkám, že vždycky, když projíždím nějakou obcí a že jich je hodně tady těch míst, že tam jste sámoška, kde bylo vidět, že tam byl nějaký život a že si to vybavíš jako z těch starých filmů českých. Jo? Jak tam scházeli ty lidi, že se dozvěděla co novýho v obci a že to vlastně jako dneska už není. Takže to je vlastně trochu škoda.
1: Tady ten má být ještě specifický. Tenhle obchod, že má být bezobslužný.
0: Dokonce, dokonce. Takže vlastně možná se ty tradice na ty vesnice vracejí zpátky do starých časů, do starých
2: kolejí. Trošku jiný podobě teda.
0: Trošku jiný podobě, přesně, bude to bez obsluhy. No tak zdravíme do Cejle, my vám moc fandíme. Tohle je na Českou krásný, když se lidi dokážou domluvit, tak spolu postaví sámošku. To je moc fajn. Shakira, Burna Boy, Die Die, další skvělá muzika pro vás. Davide, ty sluchátka opatrně, stojí to hodně peněz, jo?

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Češi nejvíc peněz dluží bankám, nejčastěji ale nezaplatí za telefon nebo internet. Na banky připadá 42% všech dlužních peněz. Průměrný dluh u bank přesahuje 168 tisíc korun, u operátorů je to jenom 17 tisíc. Nejvyšší průměrné dluhy má Praha, téměř 91 tisíc korun. Nejvíc případů dluhů v přepočtu na obyvatele potom eviduje Ústecký kraj. Svět přichází o zásoby sladké vody rychleji, než se dosud předpokládalo. Ukázala to nová analýza za NASA za posledních více než 20 let. Hlavní příčinou je nadměrné čerpání vody, především v zemědělství. Nejhorší situace je na Blízkém východě, v severní Africe a Indii. Vědci varují, že nedostatek vody může ohrozit i produkci potravin. Na východě Slovenska vyhrožoval 18-letý student učiteli smrtí. Při incidentu ve škole držel v ruce nůž. Policie mladíka obvinila a státní zastupce navrhl jeho vzetí do vazby. Podobných případů podle slovenského generálního prokurátora přibývá. Nedávno například jiný mladík vyhrožoval žákovi základní školy sekerou. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Plány na výstavbu nové nákupní zóny v Klášterci nad Ohří mají zelenou. Už je posvětil i krajský úřad. Obchody i fast food mají vyrůst v bývalém areálu v Miřeticích, kde už se také rozbilo řízení o povolení stavby. Kvůli projektu tam ale budou stěhovat hnízda chráněných mravenců. S novými obchody přijdou také změny v dopravě. Areál se napojí na silnici 1/13. Vznikne kvůli tomu nová okružní křižovatka. Podle dosavadního harmonogramu by se mělo začít stavět ještě letos. Na Ústecku dopoledne čekáme mlhy, které se postupně budou rozpouštět, jinak bude oblačno a teploty 13 až 16 stupňů Celsia.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Taky s Davem, hezké ránko.
2: Krásný čtvrtek. Snídaní šampionů. Tak co, přišla vám už dneska nějaká hlasová zpráva? My za chviličku probereme, proč s nima lidem dochází trpělivost a jaká už je zbytečně dlouhá.
1: To se nenechte ujít a zůstaňte i kvůli další muzice. Miles Smith, tím startuje další hodina, tak pojďme na to, šampioni. Hit Radio North Music.

0: Nice to meet you, parádní Miles Smith na Hit Radio, dobré ránečko.
1: Znáte ten pocit, když vám na WhatsAppu, Instagramu, Messengeru, prostě kdekoliv přijde nějaká hlasová zpráva, vy se podíváte na tu její délku a zjistíte, že má jako několik minut, jo, a v tu chvíli si říkáte, no tak to je super, to otevřu a tam zase bude, já ti jenom pošlu hlasovku, to bude rychlejší, ale rychlejší pro koho? Protože ten člověk začne mluvit a jo, co jsem to chtěl, no takže, no a teďka se tam rozpomíná. A já tady mám nový průzkum, že fakt 60% lidí přiznává, že hlasovky delší než jednu minutu už prostě tě ignorujou.
0: Já jsem teda v té skupině lidí, kteří se nepouštějí ani ty kratší hlasovky. Já to nemám rád, já to nenahrávám, já to neposlouchám. A když to poslechnu, tak to je opravdu za delší dobu, protože mě, když to někdo pošle, tak se mi to zrovna nehodí si to poslechnout. Takže to nechávám až pak na pospas jako osudu, že si na to vzpomenu a nespomenu. No.
2: Takhle, ty neodpovídáš ani na textové zprávy, takže nemyslíš, že jsi dobrý příklad.
0: To je důležitý říct, to je pak to B, teda děkuji, že jsi mě v tom nenechal, přesně.
1: Co David?
2: Hele, já hlasovky naštěstí nemám kamarády, který se na nich ujíždějí. Takže mně přijde jednou za čas, tak si ji dám jako přehrát rychle a jde to.
0: Mně přijde hrozně vtipný, a asi jste to viděli každý někdy, jak vlastně drží takhle lidi ten telefon před pusou jako chleba a ve MHDčku nebo kdekoliv, jo, na úřadě a takhle do toho mluví, jo. A pak si říkáš, aha, tak asi nahrává hlasovku. Ten druhý se to stejně neposlechne.
1: Já ji mám třeba ráda, jo, jakože taky, když přijde dlouhá hlasovka, tak se mi to nechce pouštět a dokážu se vcítit do obou těch dvou stran, ale když je to někdo, kdo je mi blízký, tak ráda uslyším jeho hlas a je mi to vlastně sympatický. Přijdeme si pak takový bližší, podle mě.
0: No tak nás zajímá, jak to máte vy, co vy a hlasovky, jestli je posíláte rádi, nebo jestli byste je nejradši zakázali, tak samozřejmě budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku.
1: Tak jinak.
0: Ať to není moc dlouhý, že jo? Přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud náhodou ty hlasovky rádi nemáte, budeme rádi za SMSky. Teď Bruno Mars, Count on me, 708, hezké ráno z Hit Rádia.

0: čtvrt na osm, tohle je Anastasia a čtvrteční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Tak co vy? A hlasové zprávy, hlasovky. Bavili jsme se tady o tom, že v jednom průzkumu více jak 60% lidí přiznalo, že pokud jim dorazí hlasovka, která je delší než jednu minutu, tak ji prostě ignorují. Bavili jsme se tady o tom i ve studiu, jestli hlasovky posíláme nebo ne. Já ne. Jasmin?
1: Já jo, ale umím vycítit, kdy je to už dlouhý.
2: Já ne.
0: David ne. Jak to máte vy? Přišla zpráva, třeba od Andrej. Dobré ráno, když mi posílá moje čtyřletá vnučka hlasovku a říká mi, jak mě má moc ráda až do vesmíru a zpět a jak se těší, až pro ně přijdu do školky, tak to musíte hlasovku milovat. Krásný den, plný úžasných zpráv, Andrá.
1: To jo, asi jo.
0: To jo. Je teda pravda, že moje dcera mi taky občas takhle pošla hlasovku a je to velice teda milá věc. To si poslechnu rád. Pak tady máme teda spoustu hlasovek. Říkali jsme, ať ta hlasovka má do minuty, takže jsme jich třeba 38 odfiltrovali hnedka takhle z kraje. Tak pojďme na tu kratší od Jarky. 21 vteřin.
3: Krásné ráno, tady vaše věrná posluchačka Jarka, takže já hlasové zprávy používám velmi často, protože já jsem neustále za volantem, manžel je též za volantem a je to vlastně nejrychlejší komunikace, nemusím vůbec koukat do telefonu, tu zprávu vyslechnu a samozřejmě si ji pouštím i rychleji, takže za mě super.
1: Takže tak. Lepší, než si zavolat vlastně.
2: Zrovna jsem chtěl říct, ještě byste si mohli zavolat, že?
1: No, ale tady si to může pustit vlastně rychlost krát dva.
0: A hlavně ti nikdo neskáče do řeči, to je výhoda těch hlasovek.
1: No, to je, jo.
4: Čauky, takže já si posílám hlasovky vždycky jenom s jednou mojí kamarádkou. A to si třeba posíláme 9 minut, 10 strop, protože hlasovka, myslím, má jenom do 10 minut, že můžeš posílat jako ty zprávy. Takže vždycky 9 minut něco, ale to je fakt jako, že jsme se dlouho neviděli, tak vždycky to, si to vypovídáme z těch hlasovek, takže vždycky 9 minut, pošle mi to a pak další třeba 9 minut a to už je teda hodně, takže já třeba si to přečtu, vidím, že kolik. A pak si to třeba přečtu, když vařím, tak to poslouchám. Ale jinak jako si s nikým hlasovky taky nepto. A vždycky, když vidím, kolik tam je minut, vždycky říkám, ty krás. Říkám, tak to si musím poslat, až třeba budu vařit nebo uklízet, abych to poslouchala. Jinak jako ne. Takže zatím, čauky Zuzka.
2: Jsou vlastně nějaký kratší podcasty.
0: Ne, já si říkám takhle, Zuzko, děkujeme za hlasovku, měla minutu, ale já chápu, proč ty vaše zprávy s kamarádkou mají 10 minut, protože to, co jsi nám řekla, šlo říct třeba za 10 minut.
1: No přesně, ale je fakt, že já radši poslechnu 100 krátkých hlasovek, než jednu 10-minutovou, protože už z principu, když zapomenete, co už vám řekli, k čemu všemu se chcete vyjádřit, to prostě nejde se v tom orientovat.
0: Ale vy to takhle máte, prostě vy holky jste tak trošku jako, nechci jako do vás rypat, trošku rozkecaný. Maličko jo. Tak je tady hlasovka taky třeba od Lenky.
5: Krásné dobré ráno, já mám hlasovky ráda, já je ráda nahrávám, protože samozřejmě pro mě je to rychlejší v momentě, kdy nemám brejle, takže akorát vidím ten zelený mikrofon tam na tom telefonu, že ho zmáčku a můžu mluvit, protože když nemám brejle, tak nevidím a píšu blbosti. Čau.
0: Jsem vlastně rád, že moje babička, která už teda nežije, že nezažila tu éru hlasovek, protože ona by mi posílala hlasovky. No to by bylo. Hele, přijeď na jídlo, dělej, anebo proč jsi mi nezavolal? Proč jsi neozval? Proč jsi mi nenapsal? No tak, hele, každý ať používá hlasovky, jak chce. Nicméně, podle těch zpráv to vypadá, že opravdu je to ochrana proti tomu, abyste si vyženy skákali do řeči. Nic proti Jasmin. Shabuzi, a Bar Song, 7 hodin, 18 minut, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity Shabluzy, A Bar Song. No a další parádní muziku pro vás máme nachystanou za malou chvíli. Gigi D'Agostino, L'amour, Toujours. Co je Jasmin? Jasmin se mi směje.
1: Ne, já prostě miluju tu francouzštinu.
0: Jako můj francouzštinu. Já miluju ten song, ale v té taneční verzi, tady je to tu-tu-tu-ru-ru. Že jo?
1: L'amour
0: toujours, tak za malou chvíli taky doprava a Gigi D'Agostino, hezké ráno.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Já chci do divadla.
8: Já zase tam pořádný koncert.
9: A já do kina.
10: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
11: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
10: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Vyšetřování nehody vás taky teď může zdržet na Lounsku v Podbořanech, opatrně v ulici 5. května, kde podle našich informací havarovala dodávka. A pozor, si dávejte taky na Semilsku, kde na silničáře narazíte v obci Ohrazenice.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: DJ D'Agostino, L'amour toujours. 7:30, tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno. Za malou chvíli rychlá pětka s čokoládovnou. Janek, teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Humanoidní roboti už dokážou běhat, tančit a dokonce předvádět kung fu. Největší výzvou pro jejich další vývoj ale zůstávají ruce. Zatímco pohyb na dvou nohách zvládají stále lépe, jemná manipulace s předměty je pro ně mnohem složitější. Fotbalový klub z Ústí nad Labem nabízí fanouškům doživotní pernamentku za vytetované klubové logo. Kdo si nechá znak ústeckého Viagemu vytetovat na tělo, získá vstup na domácí zápasy zdarma až do konce života. Američtí vědci pokročili ve snaze oživit vyhynulého blbouna nejapného. Nelétavý pták známý jako Dodo zmizel před více než 300 lety. Vědci nyní rekonstruují jeho DNA a doufají, že se jim jednou podaří vytvořit podobného živočicha.
0: Blbouna nejapný, dokonalý název.
3: Já myslím, že tady Dodo alias teda blbouna nejapný jeden je.
2: Alias hele. Michal.
0: Hele, takže já volám do laborky, že tady dva máme, jo? Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, celý tento týden vám rozdáváme pořádně sladké odměny, hrajeme o poukaz za 5 000 korun do čokoládovny Janek.
3: Tam už se připravujou na Halloween i na Vánoce, najdete tam adventní kalendář, na kterém spolupracovala Lucie Výborná, tak běžte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Svobodník s deštěm 7.35. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, tohle je snídení šampionům a jdeme rozdávat voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka.
0: O ten soutěžíte celý týden, voucher v hodnotě 5000 korun.
2: Jestli si myslíte, že na Vánoce je ještě brzo, tak u Janka rozhodně ne. Už tam pořídíte čokoládový Mikuláš, čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. No a pokud žijete spíš Halloweenem, tak tam mají i sladký strašidel.

0: Budeš vědět, kolik je 7x5? 35? Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Vyjmenuji alespoň jednoho zvířecího kamaráda medvídka Pů.
3: Jáček?
2: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje oranžová zelenina, ze které se vyřezávají strašidla?
3: Stýně?
2: Ano.
0: A pětka?
2: Jak se jmenuje slavná pohádka o chlapci, který navštíví továrnu na čokoládu?
3: Karlíka továrna na čokoládu?
2: Yeah!
0: Tomáši, ty jsi normálně tu továrnu... Můžeš udělat u sebe doma, vyhráváš voucher v hodnotě 5000 do čokoládovny Janek.
3: Moc krát vám děkuju.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač. Ty jsi mi říkal, ještě než jsme byli ve vysílání, že to není možný, že voláme, že se teda jako dovolá, že to vyšlo. Kolikrát jsi to zkoušel, prosím tě, do rychlé pětky, než se zadařilo?
3: No, já mám pocit, já to posílám každý ráno. Poslouchám vás několik let pravidelně. A vlastně vaše rádio pouštím někdy o 5:30 ráno a vypínám ve 3 odpoledne, kdy vyskakuju z auta.
0: Tyjo.
3: Takže skutečně si myslím, že těch pokusů bylo určitě 1000.
2: Ty bláho.
0: A dneska to vyšlo.
2: Šťastný den dneska.
0: To mi vyšlo to. Tak my ti moc gratulujeme, děkujeme za zpříjemnění rána a přejeme hezký čtvrtek. Ahoj.
3: Ahoj všem.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Hezký. Tak vidíte, pokud to zkoušíte, třeba to ještě nevyšlo, tak šance vždycky je, tak opět zítra poslední voucher do čokoládovny Janek.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Mlsání pro maminku. Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy. Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny. Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Hit Radio Nord Music.

7.41. Tohle jsou hity Vy, Salanie, Stars na Hit Rádiu. Dobré ráno. Jak to vypadá na cestách, to vám řekneme za malou chvíli. Bude aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. A taky se můžete těšit na další hity Gracie Abrams, Dead So True, taky Nickelback, How You Remind Me, to všechno za malou chvíli tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nábytek.cz
14: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, s MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
17: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
18: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
17: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
19: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
20: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu pořád ještě připomínám na Lounsku v Podbořanech, opatrně v ulici 5. května, kde havarovala dodávka. A pozor si dávejte taky v Liberci Hanichově, kde pokračuje omezení ve Strakonické ulici, která je dočasně neprůjezdná.
22: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Janem.

0: Posloucháte Snídaně šampionu na Hitrádiu v 7.51.
1: Zajímavá situace se stala v Americe. Našel si tam jeden pán takovou brigošku, takovou bokovku, jo. On si normálně vytvořil playlist s AI songama, no, a vydělal si tím 174 milionů korun na streamovacích platformách, protože tu hudbu si prostě nechal generovat umělou inteligencí. Pak si vytvořil 10 tisíc falešných posluchačů, který mu to pouštěli pořád dokola.
0: Ano.
1: A takhle on si zarobil.
0: No stále čekáme, kde je ten problém teda.
2: No, dokončí ten příběh, jsem tě říct, já jsem taky čet.
1: Jak dokončí ten příběh?
2: No, jde si sednout do vězení, ne?
1: No to jo.
0: No ale, a za co?
1: No jde bručet na 18 měsíců, ale tobě to přijde v pohodě.
0: No v pohodě, no tak našel díru na trhu, ne?
1: Je fakt, že jako takováhle brigoška za 174 milionů, hele, 18 měsíců to asi přežiješ v tom vězení.
2: Taky jsem si to přepočítal a říkám vás asi, kdyby mi to někdo nabídnul takhle.
0: No vlastně, jak se jmenuje ten nástroj na to dělání hudby, to je Suno, no? Nebo? Kdybychom se tady náhodou s Davidem ke konci měsíce neobjevili, tak se na vás budeme těšit za rok a půl. Alex Moreno, Ordinary, další hity pro vás. Taky Daddy Yankee a Snow do 8 a pak David přidá jeho možná poslední zprávy. Hezký ráno. Víš?

0: pum pum girl.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Téměř třetinu Česka může v příštích dnech zasáhnout extrémní sucho. Nejhorší situace je v jižních Čechách a na Moravě. Za letošek zatím chybí přes 40% obvyklých srážek. Kvůli suchu klesají také hladiny řek a přehrad. Nedostatek vody navíc výrazně oslabuje lesy. 19-letá dívka na Moravě podvedla desítky lidí při nákupech přes internet. Zboží si osobně převzala, ale nikdy za něj nezaplatila. Nejčastěji šlo o mobily, notebooky nebo další elektroniku. Celkem způsobila škodu téměř 600 tisíc korun. Policie ji obvinila z podvodu a hrozí až 5 let vězení. Babí léto v Česku ještě nekončí, zítra bude slunečno a teploty vystoupají až k 19 stupňům. O víkendu dorazí ochlazení a místy zaprší. Už příští týden se ale vrátí slunečné počasí s teplotami kolem 15 stupňů. Rána zůstanou chladná, místy s mlhami a přízemními mrazíky. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: V Teplicích v ulici Nákladní pokračuje oprava silnice 1/13. V průběhu tohoto týdne se stavební práce přesunou do ulice Hřbitovník mimo úrovňovému křížení silnic. Provoz na silnici bude v místě řízen světelnou signalizací. Z důvodu stavebních prací nebude možné sjet do ulice Hřbitovní. Objízdná trasa povede ulici Jateční. Dokončení prací je předpokládáno na začátku listopadu. Oprava půlkilometrového úseku vyjde na 26 milionů korun. Na severu Čech se dopoledne budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se postupně rozpustí, jinak čekáme oblačno a teploty 13 až 16 stupňů.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ráno.
15: Krásný čtvrteční den.
16: Snídaně šampionů.
14: Atmosféra ve studiu je dobrá.
15: Je čtvrteční,
14: tak jsem zvědavý, co nás čeká zítra, teda v páteček, zítra pátek už konečně.
15: Ta bude páteční.
14: To je bomba. Tak my vám přejeme hezké čtvrteční ráno, Michal, Jasmin, David s vámi a taky parádní hity The Weeknd, tím startuje další hodina.
8: Hit Radio North Music.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 8 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno. Dámy a pánové, největší kancelářská drbárna je v ohrožení.
1: Jaká?
0: Firmy totiž začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru. Takže v práci nám začíná být trochu těsno. Prostě sledují zaměstnance, kolik času strávíme na rauchpauze.
1: Já musím říct, že my tři jsme tady v pohodě, že vy si pro kafe ani nechodíte, já se ho dám před vysíláním a pak už jsem v pohodě.
0: No,
1: takže my se tam jako nescházíme, ale...
0: Já teda taky neodcházím vlastně ze studia, což tady musíme říct, David si pochvaloval asi před hodinou, říká, že je strašně rád, že tady s ním zůstáváme, protože to se tady nedělo.
2: Ano.
0: Ano. No, ale co si vzpomínám já teda na svoji ještě jinou bývalou práci, tak tam byly rauchpauzy každou sudou hodinu. Jo, takže vlastně, že jo, v 8, v 10, no. Ve 12, ve 2 a vždycky v tu sudou hodinu vlastně se celá ta firma, to byla jedna logistická firma, tak celé to sídlo té firmy se vždycky přesunulo zevnitř ven.
1: A tak mně přijde vždycky nefér, když já jakožto nekuřák, tak vlastně mám vůbec nárok na tuhle tu kouřící pauzu?
2: Ne. A to se dá vyřešit, prostě začí kouřit.
0: Tak samozřejmě, takhle, to nikdo nedělejte.
2: Mimochodem, já ještě připomenu jeden příklad, jedna finská firma udělala takový experiment, že spočítala, kolik hodin strávil ročně průměrný kuřák na týhletý pauze. A bylo to tolik hodin, že potom ty, co právě nekouřili, kompenzovali finančně.
0: To je zajímavý.
2: A to je model.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. No tak jak to funguje u vás ve firmě, to nám schválně dejte vědět, jestli vám třeba počítá zaměstnavatel, kolik času strávíte, nevím, v kuchyňce, nebo kolik času strávíte někde, když jdete ven na nějakou neřest.
1: Nebo jestli máte nějakýho kolegu, který řekne, že jde pro kafe a vrátí se za hodinku třeba.
2: Asi nebuďte slušný.
1: Nebuďte slušný.
0: Nemuseli bychom chodit daleko, že jo? Každá firma má takovýho borce. Tak budeme zvědaví, jak to funguje u vás ve firmě. Klidně nám připište i, v jakém oboru pracujete. Ať uděláme teda nějaké, je to s čotnem. 777-937-777, to je číslo k nám. Můžete posílat SMSky, zprávy přes WhatsApp a nebo to nahrát jako hlasovku, chcete-li. Teď hity, Eva Farnamiraj, 808 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Tohle jsou Imagine Dragons a čtvrteční Hit Radio. Minutu před čtvrt na devět. Tak jsme tady řešili to, že firmy začínají počítat, jak dlouho jsme u kávovaru, respektive kolik času denně strávíme na nějakých pauzách na kávu nebo na nějaké podobné neřestě. Asi víte, o čem mluvíme. Tak, ptali jsme se vás, jak to vypadá u vás ve firmách a napsal nám třeba Roman, dobré ráno, tak na toto téma jsem opravdu zvědavý, beru popcorn, židli a čekám, co bude. Já osobně bych nesl, aby mi někdo diktoval, jestli můžu jít na záchod a jak dlouho tam mám být a nebo co cokoliv jiného. Přeji hezké ráno, Roman.
1: Tak se na to pojďme podívat. Tak Eva píše, dobrý den, pracuji jako knihařka v chráněné dílně. Moje šéfová to neřeší. Udělám si kafe, strávím v kanclu, kde je kávovar asi 10 minut a jinak pořád pracuju celý 4 hodiny, protože se u nás více nedělá. Mohu pracovat maximálně 6 hodin, mám invalidní důchod.
2: Mm-hmm. Tak možná proto to ta šéfová neřeší, protože tam je jenom vždycky pár minut, kdyby tam vysedávala díl.
0: Já si myslím, že je dobrý v těchto případech a než bych mluvil z vlastní zkušenosti, i když vlastně tak trochu jo, je dobrý se zašít někde a nebejt úplně na očích, jo, to si pak může dát pauzičku, jak dlouho chceš. Nikoho nenavádíme samozřejmě. Pojďme na hlasovku od Moniky.
3: Dobré ráno do rádia. Já jsem dělala vedoucí v jedné nejmenované sportovní firmě a vlastně tam jsem to jako já za sebe, nebylo to žádný psaný pravidlo, ale prostě kompenzovala jsem to nekuřákům to volno tak, že vlastně si mohli ještě krom té přestávky, která je vlastně jakoby předepsaná, tak si mohli jít ještě třeba cournout někam po obchodě půl hoďky. Protože já přesně, když jsem to spočítala, tak ty kuřáci za těch 12 hodin tý šichty byly opravdu třeba přes půl hodiny pryč, takže nekuřáci si mohli jít ještě jakoby na půl hodinovou pauzu s tím, že si někde jít nezaznamenávali, prostě jsem o tom věděla. No, takže tak, bylo mi jich líto, já jsem sama nekuřák. Přišlo mi to taky nefér. Takže za nás takhle. Tak se tam mějte krásně. Monika.
0: Jsi si představil, jak to u Moniky v bývalý práci vypadalo, jo? Že ho scháněli někoho Karla, jo? Prostě, kde je Karel? No co, kde je? Vy tady hulíte, tak šel do kina. Ne? A nějaký film? Na Tanec vlky, má to 4 hodiny. Takhle, dokud to není ve fázi, že ti šéf nesedí za dveřma od záchodu se stopkama, tak je to cajk. Je to cajk. I tohle je cajk. Lost Frequencies, Ellie Due, Back to You. Hit Radio, čtvrt na 9 minut, tak tomu hezké ráno.

0: Lost Frequency, Silly Duo, X Ambassadors, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno, chvíli po čtvrt na devět a vy nám děláte obrovskou radost.
1: A to zase jo.
0: Obrovskou radost nám tady přišla krásná hlasovečka, která se netýkala tématu, které jsme řešili předtím, ale přišla úplně tak jako mimo téma. Od Andreji, tak jestli ji můžeme pustit.
2: Ahojky rádio, ahojky posluchači, já jenom chtěla jsem vám vlastně poděkovat, protože poslední dny to stojí za... Tak já jen když si pustím rádio, prostě já slyším vás tam tři, tak je to vlastně... Vždycky mi zlepšíte náladu, no, tak je to takový fajn, takže asi děláte svou práci dobře. Takže hezký ráno všem, děkuju.
0: Jak asi?
3: Tak tohle... Tohle jsi tady dělal celý ráno s umělou inteligencí, Michale.
0: To je hezký.
1: Je to fakt moc hezký, strašně hezky se tohle poslouchá, takže to děkujeme hezký. A jestli je teďka špatně, tak bude to dobrý zase.
0: Je hezký mít jednou posluchače, který nás fakt miluje.
1: Jo, ten jeden to za hezký. To stojí.
0: Vy jste naše miláčkové. Všichni, kdo nás ladíte a posloucháte třeba o 6 do 9 celý ráno, anebo jste se stavili jenom na chviličku, milujeme vás. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za chvíli další skvělý hity a taky pro vás, kdo řídíte, kdo jste za volantem, i aktuální doprava. Tak díky a hezký ráno.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Po zim si žádá nový styl. 50% sleva na Guess a Valentino v prodejnách Travel Free. Kabelky, peněženky a další doplňky pořídíte o polovinu výhodněji. Season sale pro členy Club Card probíhá od 16. do 29. října. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
13: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v České Lípě, nehoda je v Arbesově ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Opatrně taky na Chomutovsku u obce Bílence, tam osobní auto srazilo srnku. No a pozor ještě taky na Lounsku v Podbořanech, kde se bourá v ulici 5. května.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou bandou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

0: Sexo Beat, Alexandra Sten, Hit Radio 8.32. Je tady Radio Franí Update.
1: Raní Update.
2: Nejlepší písničku nultých let naspívala podle nového žebříčku Amy Winehouse. Na předních příčkách se umístili také Coldplay a Eminem. Britský deník The Telegraph vybral jako vítěze její hit Rehab z roku 2006. Khloe Kardashian přiznala, že už téměř 4 roky neměla sex. Hvězda reality show tvrdí, že po tak dlouhé době na intimnosti člověk přestane myslet. Její přiznání šokovalo i blízké přátele. 2 nejvyšší stavby Česka čeká v nejbližších dnech demolice.
0: No počkej, tak to pustím něco jiného.
2: Jde o 355 metrů vysoké rozhlasové vysílače v Liblicích, které přestaly fungovat loni. Po jejich odstřelu se nejvyšší stavbou v zemi stane vysílač Krašov na Plzeňsku.
0: Já budu asi plakat. Já jsem úplně dojatej, čověče. Já jako chápu, že pro někoho z druhé strany republiky to je jenom vysílač, ale pro mě jako velká srdcovka.
3: Jako kdo si myslíte, že Michal teďka kecá, tak bohužel ne. On nám tady od té doby, co se dozvěděl, že to půjde dolů, tak nám o tom říká každý den.
2: Každý den fakt tam jezdí.
3: Jo, a každý
0: je
3: ráno trpí.
0: Je to tak. Já si říkám, člověk vlastně za ty léta, co okolo toho pravidelně jezdí a svítí ti to na cestu, tak si na to nějak zvykneš a vlastně zjistíš, že i kus železa může mít jako svoje místo v srdci.
3: My se mu tady trošku smějem, ale...
0: ale no nic, já bych normálně plakal asi. Ale podle nějakých nevěřených informací by to mělo jít zemi dneska, tak uvidíme. Já tam jedu a asi to ořvu, no. Ale pro někoho vysílač, pro mě prostě srdcovka. Pojďme na hity Blur Song 2, jako Liblice B, 8.34.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů.
1: Kdo máte doma pejska, tak teďka bedlivě pozorně poslouchejte, protože možná toho svého pejska trápíte, aniž byste o tom vůbec věděli, jo. Odborníci upozorňují, že to naše neustálé koukání se do telefonů může mít negativní vliv nejenom na nás, ale taky na psy, že i těm psům chybí ta naše pozornost, ten oční kontakt, ten společně strávený čas. A opravdu, tak asi něco na to bude. Si představte, co ten pes vidí, když se na vás podívá a vidí vás nějakou divnou krabičkou v ruce.
0: My jsou podle mě naštvaný, že nemají svůj vlastní smartphone, do kterého by se mohli koukat, kde by si mohli prohlížet prostě ostatní psy třeba.
1: Fenky nějaký hezký.
0: Třeba fenečky, přesně tak. Že by mohli, vlastně kdyby byla nějaká seznamka pro psy, třeba by to mělo úspěch.
1: Dogino nějaký.
0: Dogino. Ale je teda pravda, že náš pes teďka vyletěl, on spinkal, my jsme se dívali na Superstar, jak tam jsou prostřihy Hvězdní pěchoty, tak tam někdo začal opravdu, no, ne zpívat. Takhle.
1: Pět, no, hvězdně, takhle.
0: Hvězdně pět a pes začal doma jak kňučet, ne? Takže my ještě než, protože my jsme takový jako kritici doma, já to jako nespívám, tak já vždycky, my to jako skritizujeme všechno.
1: Jo.
0: A ještě než jsem se jako nadech, že něco řeknu, tak Sky, prostě malej pes začala kňučet, ne? A já říkám mojí, říkám, tak, to má názor, to má názor. George Ezra Shurgan, za malou chvíli také Offenbach a Norma Jean Martin, tak hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Podzim má svoje barvy.
3: 90. zase svoje hity.
4: A my z toho uděláme.

0: víkend s Itálie 90. Začínáme už v pátek odpoledne.
1: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.

0: Objeďte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
6: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: 8.50, Norma Jean Martin a Offenbach, tohle je Hit Radio. A dneska má přesně 8leté výročí song, kde se celkem 13 interpretů ptá, co bude s námi a naší zemí za 100 let. Hádejte, co je to za song. Jasmin. Jak se to asi bude jmenovat?
1: Ty hele, nechám se podat.
0: Jo? Mm-hmm. Je to za 100 let.
1: Wow. Kdo ví, co bude stát?
0: A co ti, co teprve přijdou, co o nás budou psát a vyprávět, no přesně. Mimochodem, pochlubíme se, my jsme na to právě pyšní totiž, protože my, Hit Radio, jsme tenkrát byli u jeho vzniku v roce 2018 a vlastně už to není za 100 let, už to je jenom za 92 let. Song to je parádní, tak Jasmin, co si myslíš, co si myslíte i vy, kdo jste u rádia, že tady bude za 92 let? Je to teda hodně jako řečnická otázka, to
1: ale
0: máme rádi.
1: My jsme se zrovna bavili s přítelem o tom, jak jsme koukali na film Demolition Man a jak tam jako bylo už velký sci-fi, to, že jsou auta na autonomní řízení. Teďka už je to tady, je to jenom pár let od toho filmu de facto, takže co bude za 100 let, jo, kdo ví?
0: Takhle, já jsem říkal, že to byla taková jako řečnická, protože samozřejmě nám všem asi může být takovou úplně jedno. Ale song je boží, boží, boží. Tak pojďme si tohle jeho dnešní 8letý výročí připomenout za 100 let na Hit Rádiu v 8.51.

0: 8.57, tohle je Miley Cyrus, Flowers na Hit Radio a taky poslední song čtvrteční snídaně. Jdeme se rozloučit, díky za dnešní ráno.
1: Děkujem za další společný den, je čtvrtek, takže zítra už pátek, víkend, taky už to vidíte a cítíte, ne?
0: To bude velká bomba. No, já se jdu pojít do Liblic, možná se potkáme, jestli to dneska padne stožáry, tak tam budeme koukat spolu a zítra se teda povíme, jaký to bylo. Tak mějte hezký den.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A jak bylo řečeno, páteček, no jo, zítra, tak zvládněte čtvrtek a těšíme se.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau.
3: No a teď pojďme na silnice, je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor na Chomutovsku u Bílence. Ve směru od Velemyšlevce máme nehodu osobního auta se zvěří, tak opatrně, pokud byste měli i vy něco, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Bavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
4: Mami, já mám řidičák!
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Franto, co pa všechno se dá sušit?
9: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
8: A tvůj Bůček?
9: Ten už nestihneš.
10: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodu je také rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Poslanci ale čekají zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Děti musí být v bezpečí. Vláda proto schválila změny rodinného práva, které mají posílit jejich ochranu, když dojde k domácímu násilí. Nově se mají pravidla pro posuzování takových případů zpřísnit, pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
12: Pokud se rodič dopustí násilí na dítěti, druhém rodiči nebo někom dalším, kdo s dítětem žije ve společné domácnosti, soud bude muset nově posoudit, zda takového rodiče nezbaví rodičovské odpovědnosti.
11: Tato odpovědnost zahrnuje například péči o zdraví a vývoj dítěte, jeho výchovu, vzdělání, ale především poskytnutí bezpečného zázemí. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová označila premiéra Andreje Babiše za významného spojence v EU při prosazování zájmů jednotlivých národů. Na síti X připojila fotku ze společného jednání. Babiš se v Bruselu zúčastnil setkání skupiny Patrioti pro Evropu. No a fotbalisty Jablonce čeká na úvod hlavní fáze konferenční ligy jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Zápas začne v 21 hodin.
3: Taky se podíváme na počasí. Na severu Čech dneska dopoledne ještě místy mlhy, jinak očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo a teploty dnes 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Dej si dávku pracovní prokrastinace. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a nejlepší dopolední show na severu Čech. Hit Radio Nord Music.
3: Ano, je to tady, startuje vaše oblíbené LSD Lucka s Danem. Krásné dopoledne ve čtvrtek, to je vlastně takový malý pátek. No a představte si, za jedno tetování doživotní vstup na stadion. I to se děje. A děje se to u nás na severu Čech. Za chvíli se na to podíváme, teď už opět Radeček a pojďme na hory. Hory, hory, hory.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To bylo napínavý, co?
2: Mě se do toho nechtělo zasáhnout, protože já tu písničku mám moc ráda. S váma Hit Radio Nord Music, vaše LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný čtvrtek, přátelé.
1: Ten, kdo má tetování, vstup zdarma. Zní to jako bláznivina, ale je to skutečnost, protože ústecký fotbalový Jagé má nové logo. Tím logem je obrázek diamantu a byla taky akce, že ten, kdo si to logo nechá vytetovat na schváleném a viditelném místě, dostává doživotní permanentku zdarma, nebo permanentku zdarma, takhle to má být správně.
2: No, stalo se to při druholigovém zápase s Opavou a lidé si vlastně nechávali, bylo to, já jsem to viděla, byly takový jako diamantíky, bylo to docela decentní. A mně se teda líbilo, že změnili to logo, protože diamant je vlastně věc, kterou si jako klidně necháš vytetovat, no, že jo?
1: Není tam žádný nápis FK, no. Viagem, no, Ústí nad Labem a tak dále.
2: No, je to takový
1: dále.
2: Jako decentní.
1: Že vlastně v podstatě za 20 let nepoznáš ani, že to je logo fotbalového klubu, viď?
2: Třeba. No ne, já jsem si říkala, že ústecký region, že jo, tak kdo z nás má na to, aby nosil na sobě furt jako diamanty, rozumíš, jako jo? A tohle je vlastně taková jako hezká náhražka, že v Ústí nad Labem prostě dostaneš diamant.
1: Celá zdarma a navíc tě ještě jako by za to zaplatí, protože přímo majitel klubu Přemysl Kubán to vyčíslil, že když budeš chodit na zápasy třeba 30 let, tak můžeš ušetřit 80 až 90 tisíc korun. To je moc, viď?
2: To je moc a víš, co já přeju majiteli klubu Přemyslu Kubáňovi?
1: No.
2: Aby měl tolik prachu, aby dokázal ten klub tady 30 let držet.

0: Tohle jsou takové hezké, romantické čtvrteční tanečky. Lady Gaga, Bruno Mars. S vámi Hitrádio Nord Music, díky, že posloucháte, že jste si ve čtvrtek udělali čas. S vámi Lucie s Danem, to znamená dopolední show LSD.
1: No a my tady řešíme, přátelé, kauzu fotbalové Ústí. Zase šokovalo, za vytetovaný logo, to znamená diamantíček, mohli mít fanoušci doživotní pernamentku zdarma. Ten, kdo si nechal vytetovat diamant.
0: Možná si říkáte bláznovina, že si někdo nechá tetovat logo na tělo, ale ona to je docela běžná věc, jako když někdo fakt fandá, tak to udělá. Příkladem jsem já miluju jeden takový taneční festival zahraniční, belgický, Tomorrowland, nejlepší na světě, a mám ho jeho logo mám vytetovaný na předloktí a žádný doživotní vstup zdarma nemám.
1: A to je škoda, to je docela drahá záležitost, ten Tomorrowland.
0: To by se mi zrovna hodilo a bohužel tam takhle není. Mám to jenom proto, že jsem fanda, líbí se mi to. Takže jako respektuju to a věřím tomu, že se našlo spousta lidí, kteří si to nechali vytetovat.
1: Tam byla taková důležitá poznámka na předem schválené místo. Každý, kdo v Ústí nad Labem registruje, nebo nejenom v Ústí nad Labem, v Ústeckém kraji, kdo registruje ústecký klub, fotbalový klub Viagem, ví, že oni jsou velmi kontroverzní, mají tam velmi spoře lehce oděné moderátorky, ničeho se neboje, jsou takový velmi sexistický, odvážný. A tak jsem si právě říkala, jestli i to logo předem schválené, víš, jako já, když vidím tu moderátorku,
0: to místo,
1: tak
0: jo?
1: To místo, no, tak kam si to asi třeba dá? Jo, já třeba nemám žádný tetování, protože mě se tetování nelíbí, přijde mi to špina,
0: respekt.
1: Můžu to říct.
0: No řekni to,
1: Ježišmarja, se omlám všem potetovaným lidem, mě to přijde takový špinavý,
0: dobře.
1: Já to nemám ráda.
0: Jsem špinavý.
1: Ne, tak, to ne, takhle to nemyslím, ale prostě já mám radši čistý to ženský tělo. A když jsem viděla ty moderátorky, takový ty sexistický, tak tady na prsíčku, rozumíš, tady toto, tak si představuju tu kontrolu, když ona přijde, tak kde máte to logo, jo, přijde na tu kontrolu k té hlavní bráně a ona o takhle zvedne to tričko,
0: tady, to řekne,
1: tady mám ten svůj diamant.
0: No ne, tak to zjistíme, jaký to místo je, protože co, budeme za chviličku telefonovat přímo tiskovému mluvčímu ústeckého Viagem.
1: Zavoláme, zjistíme. Kam se dávaly diamanty.
0: Jo.
1: Tak jo.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Já chci do divadla.
14: Já zase tam pořádný koncert.
15: A já do kina.
16: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má.
17: Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
18: Dům kultury Teplice,
14: Kultura pod jednou střechou.
15: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
17: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
18: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penaltě.
20: Už nespadne, když páříme s klukama.
17: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
22: Šéfe, došel matroš!
23: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech, to jsme my dva a přejeme vám krásný čtvrtek s námi.
1: No a v tuhle chvíli se vracíme k tetování a ústeckému fotbalovému Viagemu, kdy jsme říkali, že si fanoušci mohli nechat vytetovat diamant na schválené místo na těle a tím získat doživotní vstup na zápasy zdarma. My teď na telefonu už máme tiskového mluvčího Viagemu, tím je Daniel Ferenc. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno všem. Musím říct, že vaše hláška jsme jediná legální droga na severu je výborná.
0: Děkujeme, Danieli. Jde vidět, že pocházíte z Ústí nad Labem, že vás to zaujalo.
1: Super.
2: Ano.
1: Tak a teď pojďme k tomu, k té kauze, která se odehrála na posledním zápase, to tetování. Tam proběhlo to, že kdo si nechal vytetovat nové logo Viagemu, což je krásný diamant, na schválené místo a viditelné na těle, tak dostane ty doživotní vstupy na zápasy zdarma. Tak nás zajímá, jaké je to schválené místo. Co to je za místo?
2: Rozumím. Ano, tahle akce proběhla na zápase s Opavou a to schválené místo nebylo úplně konkrétní, šlo o to, aby bylo viditelné, i když tam byly, řekněme, slečny, které si ho chtěly dát na intimnější partie.
0: Teď jsem to říkala.
1: Lucie to věděla.
0: Já jsem to říkala. Takže oni by přišli před tu kontrolu, jo, a takhle by museli, jo, tak stáhnou kalhoty, zvednou nožku a jsem tady. A vy byste řekli, výborně, máte tam krásný diamant, pojďte dál.
2: No, my jsme to právě, oni chtěli na to intimní místo, ale my jsme řekli, že ne, protože my chceme, aby bylo vidět.
1: Jasný. Jo?
2: Protože jako takhle, záleželo by, jaká sešla by se ho nechala vytetovat, protože to záleží, kolik lidí by ho potom vidělo, že jo, samozřejmě u nějakých sešem by bylo vidět, ale my jsme řekli, ne, my chceme viditelné místo.
1: A teda, jaké bylo to nejčastější místo?
0: No,
1: kam si to nechávali ty lidi tetovat?
2: Nejčastěji si to nechávali teda dělat na ruku, v okolí zápěstí, teda musím říct.
1: Jo.
0: A bylo nějaký, který jste teda opravdu neschválili, třeba za krkem, když chtěl někdo pod vlasy si to dát, nebo takový, to už není viditelný asi, ne?
2: No, asi úplně není. Jako my jsme navrhovali krk, si pamatuju, že jakoby by mohl být, protože na krku to je krásně vidět. Mm-hmm. Pan majitel chtěl, aby se nechal vytetovat na čelo, ale to nikdo bohužel nechtěl.
0: Na čelo, mezi oči.
2: A mezi oči a to nikdo nechtěl, ale myslím, že nebyl problém tady s tím zrovna úplně, protože lidi sami nejvíc teda chtěli ruce.
1: Jasně.
0: Řekněte nám, Danieli, kolik lidí má na sobě teda vytetovaný diamant? Kolik lidí se do té akce zapojilo, že chtěli mít vstup zdarma?
2: Já si myslím teďkon, že jich bylo asi necelých 10 a že to skončilo hlavně kvůli tomu, že se nestíhal už dál tetovat.
1: Aha, jo. To je náročný časový, samozřejmě.
2: Myslím si, že by těch lidí bylo i více. My teď, jako, dostali jsme i nějakou zprávu, že nějaký pán by si to chtěl nechat vytetovat přes celý záda úplně.
0: Tak to je velký fanda.
2: Ano, to je velký fanda, to teďko řešíme, jestli se to ještě dá stihnout nějakým způsobem, že bychom to takhle dotetovali, protože ta nabídka je rozhodně lákavá. Mm-hmm. Ale tetovali jsme i henou, měli jsme připravený i pro lidi, kteří nechtějí mít to permanentní tetování a zrovna na tu henu tam taky teda bylo narváno a to si myslím, že hodně lidí ze stadionu tady mělo vytetovaný tou henou, takže to budou mít pár týdnů na sobě.

0: Už za týden v pátek o 6 klasicky v Ústí je čeká právě Karviná, ze kterou budou bojovat o první místo, nebo bojují celou sezónu, takže velice vyhrocený zápas, takže na to vás určitě můžu pozvat. Pan trenér Oulehla je na to připravuje, bude tady dobrá atmosféra, takže by určitě všichni ústečáci měli dorazit a podpořit náš tým a celé město.
1: Tak držíme moc pěstičky, ať zápas dobře dopadne a celá tabulka hlavně ať dopadne podle vašich představ, ať máte třeba to prvenství, to by bylo geniální.
0: Já si taky myslím. Já vám moc krát děkuju, že jste mě pozvali do vysílání. Byla strašná čest pro mě s vámi mluvit. Na mě s vámi, paní Šlégrová, já vás obdivuji od svých 13 let. Musím říct, že já jsem do vás od 13 let zamilovaný.
1: Jestli mě takhle hodně milujete, doufám, že si mě taky necháte vytetovat na patřičná místa.
0: Ale v těch 13 klidně, ale teď by mi to žena nedovolila. Ale...
2: Jasný. Tak tohle to byl tiskový mluvčí FKV AG, Ústí nad Labem, Daniel Ferenc. Daniel, děkujeme a zase se těšíme někdy na nějaký vtipný vstupy.
1: Krásný den.
0: Určitě, děkuju. Mějte se. Na shledanou.

0: Teda, to jsem z toho jelen. To byla skupina Jelen. Ne, to se nabízelo. Jediný, co chci, tady je Trádu Nord Music, dopolední show LSD, Luzka Schlegr, Dan Rakacký. A věřte, přátelé, že dobro na světě ještě existuje a dobré skutky se konají, protože když přišla Lucie Schlegr sem k ně do studia, tak říkala, že dneska právě jeden dobrý skutek vykonala.
1: Vykonala jsem dobrý skutek a hned mám takovej lepší pocit z toho dne. A možná, kdybychom každý ráno někdo udělal dobrý skutek, tak nám si ten den hezky tak jako najede. Já jsem tady parkovala v Ústí nad Labem, tady v okolí rádia a šla jsem k tomu parkovacímu automatu, kde musíš napsat tu SPZ-ku a zaplatit. A byl tam takový starý pán důchodového věku, ale vypadal jako takový bejvalý rocker, měl na sobě šátek zavázaný dozadu a ze spoda toho šátku mu koukaly takové ty prošedivělé delší vlasy a on mi říká, hlejte, nevíte, mě to prostě nechce vzít těch 200 korun ten automat, já se tady snažím to zaplatit. Já říkám, počkejte, tak na to musíme přijít, to není možný. Takže jsme to zkoušeli dvakrát. Říkám, hlejte, tam nebyl napsaný, jestli to maximální hodnota, kterou můžeš, asi to bralo třeba jenom do stovky. A já říkám, podívejte se, nám to do stovku nebere, takhle jsem pípla ten svůj telefon. Já říkám, máte zaplacený to parkoviště, utíkejte.
0: Wow.
1: A on, ježišmarja, vy jste mi zaplatila, no tak teď budu mít špatný pocit. Já říkám, vidíte, a já budu mít dobrý pocit. Říkám, jako o nic nejde, utíkejte. A on, já jdu tady na polikliniku k lékaři, říkám, vidíte, to je důležitý, hlavně ať vám to všechno dobře dopadne, ať máte dobrý den. A pán mi říká, no já právě, víte, mám teď takovou diagnózu hodně těžkou. A já říkám, no, tak vidíte, tak já už jsem v životě přišla o víc a vám to hlavně, ať to všechno dobře dopadne. A teď jsme se tak rozloučili, pán se na mě tak hezky usmál a já jsem odcházela od toho parkovacího automatu, říkám si, tyjo, takhle kdyby každý ráno začalo vlastně s dobrým pocitem, že jsme pro někoho něco udělali, tak si myslím, že se nám všem na tom světě líp žije.
0: Ono by stačilo, kdyby se na sebe třeba jenom usmáli pořád.
1: No.
0: To stačí.
1: Přesně tak to je, přesně tak to je. Takže my jsme se zahřáli dobrým skutkem, dobrým pohledem, hezkým úsměvem a hned ten den hezky začal. Tak udělejte taky něco. Pro sebe i pro druhé.
0: Zkuste to, potěší to. Děkujeme.
2: Volkswagen, o kterém jste snili teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 tisíc korun. Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Potřebujete přepravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Ranní sprcha, která vás probere.
6: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
5: Jedině v koupelně, která má styl.
6: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
5: Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Usnula?
10: Asi jo.
9: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
10: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
16: Já, no nový plot mám.
17: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Moderní internet www.starnet.cz.
20: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
21: Jo, jo.
20: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
21: Co mě zrovna napadne?
19: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Co se nejlíp hodí ke slané?

0: Štičky.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, deda. No jo, a bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu. Naše pauza sice skončila, ale...

0: B.E.P. Black Eyed Peas. Let's get started. S vámi Hit Radio Nord Music, dopolední show LSD. 10 hodin, 1 minuta, pojďme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8, 68 km směrem na Prahu. Tam srazilo osobní auto zvěř, tak počítejte s omezením, kolona se zatím netvoří. A další trouble je na Litoměřicku na silnici 3. třídy. Utlučně směrem od Sebuzína, tam zase leží na vozovce stražený divočák. Opatrně, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. O budoucím vedení je jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve 2 městech ze 6. Praha se na několik dní promění v galerii pod širým nebem. Dnes začíná 14. ročník Signál festivalu, který propojuje historické památky s moderní uměním a světelnými technologiemi. Co mohou návštěvníci očekávat, přibližuje PR manažerka akce Tereza Lišková.
7: Mezi hlavní lákadla patří nová festivalová trasa v Davicích, monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella, dva videomappingy a nebo vůbec první studentská zóna v historii festivalu. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program, včetně konference Signal Forum a akcí v galerii Signal Space.
0: Akce potrvá do neděle 18. října. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou jednat na dvoudenním summitu, ten dnes začíná v Bruselu. Jednat budou o energiích, rozpočtu Ukrajině a migraci. Schůzky se má po celou dobu účastnit i ukrajinský prezident Zelenský. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. No a hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipala Penranta 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0.
8: V Ústeckém kraji dopoledne ještě místy mlhy, jinak očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty tady na severu Čech 13 až 16 stupňů Celsia.
2: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Radia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Schläger.
0: Vážení přátelé, šokující zjištění. Ne vždy je erekce známka rozkoše.
8: Tak já myslím, že to my ženy víme, co máme hodně starostí, že ne vždycky je erekce známka rozkoš.
0: Pokud vám to vrtá hlavou.
8: To není žádná nová informace.
0: Co se děje, co se stalo.
8: Už to tak, třeba 5 let nebaví.
0: Za malou chvíličku se na to podíváme, teď už další ty pro vás. Pitbull, Kesha, Timber.

0: Vítejte.
1: Takhle parádně vám zahrál ve čtvrtek na Hit Radio Nord Music Måneskin. S vámi Lucie Schläger, Dan Rakacký, to znamená dopolední show LSD. Díky, že posloucháte a krásný čtvrtek.
0: Přátelé, erekce je důležitá.
1: Tak to se ví, to je jasná věc, ne? Nebo ne?
0: Erekce je důležitá, ale pojďme se na ní podívat trošku z jiného úhlu pohledu, protože já sleduju takovej jako medicínský profil na Instagramu, kde jsou různý fakta, která zní jako výmysl, ale jsou skutečně pravdivá. Mm-hmm. Jo, tak třeba například tam byl, že třeba ovoce grape se nejí s léky. To já jsem třeba věděla, zrovna tohle informace.
1: Nevím, jako, takže když beru léky, tak nemám jíst
0: grape fruit. Protože ty léky buď budou úplně neúčinný, anebo ještě hůř se stanou toxickými. To jsem teda věděla, od malička jsme vždycky jsme brali antibiotika, nemáš jíst grape nebo citrus.
1: Tak přátelé, jo? Nová informace možná pro vás, pokud berete léky, nepapejte grape.
0: No a vůbec obecně citrusy, antibiotika, dobře. Nejde to dohromady. Jo? Ale tak, no ale potom přátelé, pak přišla ta erekce, jo? Ten moment ty erekce.
1: Další zpráva.
0: Pokud člověk upadne a okamžitě se mu stopoří penis, nehýbejte s ním, je to známka poranění páteře.
1: To se mi nechce ani věřit. Jako fakt, že když má někdo jako zlomenou páteř, a měl by mít zlomenou páteř při pádu, tak má erekci.
0: Tak se mu stopoří penis. Takže ty si myslíš, že nějaký úchyl se tam na zemi leží, rozumíš? A on chudák, pán přesně, má třeba zlomenou páteř nebo poraněnou páteř.
1: Takže to znamená nehýbat s tím.
0: To znamená nehýbat s tím, mohl by mít něco z páteří. Hýbejte si, mohl by něco z páteří. Každopádně zlomení páteře musí být teda evidentně fakt zrušující záležitost.
1: No, když takhle. To takhle. Jak kdy?
0: Já teda, mně se objasnila velmi důležitá věc mého manželství.
1: Tak.
0: Můj muž má za sebou několik operací páteře.
1: Ano.
0: Protože ten profesionální sport, ten hokej ho natolik zlikvidoval, že ta jeho páteř je opravdu velmi pochroumaná. A já jsem si jenom myslela, já jsem si říkala, za tebe se to ani to víko v té rakvi se nezavře. Hele, a on za to chudák nemůže. On to má od té páteře.
1: On je vlastně nemocný.
0: On je vlastně... On za mnou furt také chodí, rozumíš? A on má chudák nemocnou páteř. A já si myslím... A já si myslím, jako vzrušu, a on má chudák nemocnou páteř.
1: Všechno je jinak.

0: Ava Max, 10 hodin, 25 minut, posloucháte Hit Radio Nord Music a s vámi jsou Lucie s Danem, LSD.
1: No a my tady řešíme, přátelé, erekci, protože víme, že je v životě důležitá, ale zastavili jsme se tady na takovým faktem, který zazněl na sociálních sítích. Pokud člověk upadne a okamžitě se mu stopoří penis, nehýbejte s ním, je to známka poranění páteře. A rozvířela se tady debata na 3 7 3 9 9 5 8, nevidět, že erekce zajímá každého, že to nenechalo nikoho chladným.
0: Petr z Chomutova jako první napsal, jo, proto když spadnu do postele, dějí se neskutečné věci. Ne, Petře, takhle to není. To si spoplet trošku, ale víme, co ti myslíš.
1: Janička z Ústí je dobrá. Já bych potřebovala vysvětlit, jestli nemám hejbat s tím penisem nebo s tím člověkem.
0: To bylo nepochopeno. Samozřejmě s tím člověkem.
1: Já myslím, ano, že Janička to pochopila velice dobře.
0: Myslím, že se dělá jako bžundu, jo? Hele, a Zdeněk Stepis napsal, tak tomu se mi nechce ani věřit, to musí být nesmysl. Říká, ale a spousta lidí tomu nemusí věřit. Říká si,
1: tomu taky nevěříš.
0: Na internetu, já taky se mi tomu nechce věřit, ale na internetu se píše spousta nesmyslů, blbostí, sami hoaxy. Kdo se v tom má vyznat, tak je to ale pravda nebo ne?
1: Zůstaňte s náma, protože já už jsem tady napsala Máru Dvořákovi, známý záchranář to a influencer, můj velice dobrý kamarád. A chci od Máry vysvětlení, jestli je ten fakt pravdivý, když člověk upadne a zlomá nohu z páteří, jestli musíte se stopořít penis. To musíme prostě tohle to chceme od odborníka. Takže vydržte s náma, zkusíme se spojit s Markem Dvořákem.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Pozim si žádá nový styl. 50% sleva na Guess a Valentino v prodejnách Travel Free. Kabelky, peněženky a další doplňky pořídíte o polovinu výhodněji. Season sale pro členy Club Card probíhá od 16. do 29. října. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui.
15: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
17: Hit Radio.
18: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schlegr a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hit Radio Nord Music.
19: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Meduza, James Carter, Bad Memory, s vámi hitrá do North Music. Dopolední show LSD, Lucka Schelliger, Dan Rakacký, přejeme krásné dopoledne.
1: A my jsme, přátelé, slibovali, že tady objasníme záhadu, pokud člověk upadne a okamžitě se mu stopoří penis, nehýbejte s ním, je to známka poranění páteře. A my už na telefonu, tak jak jsem slibovala, že se pokusíme zavolat Markovi Dvořákovi, tak ho tady máme, je někde na cestě v autě. Ahoj, Máro.
0: Marku, ahoj.
2: Nazdar oběma. Jsem říkal, že budeme mít nějakou odbornou lékařskou radu, ale jak znám Lucie, tak jsem tušil, že to bude něco podobného. Ano, těší mě prostě 3 vysoké školy a budu vysvětlovat takové věci. OK.
0: Dobře, Marku, tak jak to teda je, protože spousta posluchačů tomu nevěří, já taky ne. Je to pravda nebo není? Poraněná páteř a erekce.
2: No, asi tě zklamu, ale je to pravda. Pokud máš něco, čemu říkáme transverzální míšní lézek, čili skutečně jako závažné poranění nebo přerušení míchy, tak jedním z doprovodných příznaků může být erekce. Jo, ono, tam máš spoustu dalších věcí, třeba že necítíš dolní končetiny, to je jeden z původních znaků, ale může tam být skutečně s průvodním znakem erekce. Nicméně ty se takto úplně neužiješ, protože o tom nevíš a není to využitelný, v tom původním smyslu.
0: Aha, takhle.
1: Takže nic.
0: Takže. Tak hned každého asi napadne další otázka, že tady v tom jsou jako ženy hodně znevýhodněny. Jak se tohle pozná u žen, když nemají penis?

0: aspoň takhle už žiju. Využijeme toho k prevenci nebo nějaké edukaci v první pomoci, že jeden ze zásadních mýtů, který se snažíme vymýtit, co se týče poranění páteře, je třeba vytahování z havarovního vozidla. Typicky lidi říkají, nebudu na něj šahat, co kdyby měl něco z páteří, tak to úplně zapomeňte, každý z havarovního vozidla musí co nejrychleji ven, protože ho potřebujeme položit na záda, zaklonit mu hlavu, zjistit, jestli dýchá nebo jestli komunikuje a případně ho začít resuscitovat. Poranění páteře, když už teda někdo spadne nebo má závažnou dopravní nehodu a má poranění páteře a s tím spojený třeba i ten PFS, to zdopoření penisu, tak vy mu stejně nic jako nepřihoršíte, i kdybyste se tím hýbali, ta mícha už je přerušená. A zatímco pokud by měl ten člověk třeba bezvědomý zástavu oběhu, aby byste ho nechali zaklíněnýho nebo s nějakým způsobem v tom autě a nevytáhli ho na zřeho oživa, tak ten člověk určitě umře.
1: Dobře.
2: Tak tady je vidět, že Marek je fakt záchranář, že to vzal i jako z toho odborného hlediska. Děkujeme za to.
1: Já doufám, že ti bylo rozumět, protože když v autě strašně nám to tam šumlí. Každopádně ještě teda by mě zajímalo, jestli jsou i nějaký jiný úrazy, kromě páteře, kdy může dojít k té erekci, kromě nevěry teda.
0: Lucie, to prostě mermo mocí potřebuješ kontrolovat.
1: Ne, nepotřebuju. Promiň, nám tady napsal totiž ještě posluchač, že během tvýho telefonátu prý i u mrtvého dojde k erekci. Takže to jsou věci, které zajímají evidentně i posluchače. Teďka během toho poslal takovou SMS.
0: Nejsem si vědomý, že by mrtvý měl erekci. Může být v případech třeba oběšení nebo dušení, tak lidi před smrtí můžou mít erekci. Ale opět, zase se takové úplně neužijou. Pak se mě napadá třeba předávkování těmi podpůrnými léky, tak tam taky můžeš mít toho erekci.
2: Ano, to je pravda, ale to je pravda.
1: Tak my ti máme takový... Pojďme teda od té erekce.
2: Ne, já myslím, že to stačilo už dneska.
1: My ti děkujeme za tu edukaci, že teda je to tak, dneska teda už víme to, že pokud někdo zůstane zaklíněný v autě, vyndavejte, zachraňujte. To je asi důležitý, to je důležitý message tohoto toho telefonátu.
0: Pokud je stříbnutý plechama, tak to s žádnou sou nevydáte, musíte počkat na hasiče, ale jakmile ten člověk je v havarovém vozidle a jde vyndat, tak musí z toho to co nejrychleji ven. Mm-hmm. Okay?
1: Tak fajn.
2: Okay, Marku, my děkujeme, že jsi udělal na nás čas, díky, přejeme šťastnou cestu a zase někdy se na tebe těšíme tady u nás na Hit Radio Nord Music.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Zdravím posluchače, ať nás nikdy nepotřebujete. Mějte se hezky.

0: Shakira, s vámi Hit Radio Not Music Izo, za chvíli Eva Farná, Perpetuum Mobile a s vámi Lucie s Danem, dopolední show LSD, krásné dopoledne.
1: A my jsme se tady, přátelé, trošičku rozvášnili, před chvilkou jsme měli telefonát se záchranářem Markem Dvořákem, kde jsme probírali fakt a informaci, že když člověk upadne, má něco zpátky, že se mu stopoří penis, má erekci, a to je téma fakt jako na hodinu tohleto.
0: Pro vás to zaujalo.
1: Zaujalo vás to, bezedná studnice tady, musím říct, že na 3739958 nám píšete vlastní zkušenosti, tak pozor. Zdenda z Litvínova. Moje vlastní zkušenost, byl jsem na operaci s rozlámanou nohou a dostal jsem umrtvení do páteře, abych necítil od kříže až dolů a měl jsem erekci týden. Jo.
0: Zdendo. Ty kaňoure.
1: Ale to je zrovna moment, kdy si myslím, že ty lidi, že oni vůbec nestojíš teda
0: přesně,
1: zrovna.
0: Přesně,
1: jako,
0: že
1: to ani nechceš.
0: Přišla no. Taky zvukovka.
2: Ahoj, tady Veronika, já se mluvám za hlasovku, já řídím, tak psát je takový složitý, ale co se stopoří ženě, když upadne, to by mě teda vážně zajímalo.
0: To jsme řešili s Markem, ten říkal, že vlastně některé ženy ten penis mají, vtipně podotknul, ale je to, pozná se to podle toho u té ženy, že nehýbe nohama od zdola, že je prostě chromá. Tak
1: a prostě
0: jako to
1: cítíš nohy,
0: ano,
1: no,
0: necítíš tak, nohy, tak
1: jako
0: to je
1: jasný.
0: No, a pak ještě proběhlo, že se při škrcení to stává taky, že jo? Viď?
1: A ještě nám nastala poslouchat, že a s tím škrcením to je taky pravda, dost často se to stávalo, když mě škrtila bývalá manželka, ale tak evidentně to pro pána bylo zrušující, jako, ale už je bývalá, tak asi škrtila moc potom už.
3: Víkend bez TikToku, bez streamování, bez algoritmů. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
4: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Trenýrkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
3: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
10: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
18: Franto, co pak všechno se dá sušit?
19: Ovoce, houby, bylinky i maso.
18: A tvůj bůček?
19: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.
6: Zbláznili jste se? Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
9: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
21: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
22: Hit Radio Nord Music.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zlatá slavice, Eva Farná, Perpetuum mobile. S vámi Hitrádio Nord Music, bude 11. Pojďme se podívat na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, na trase z Teplic na Děčín u Přestanova, tam brzdí provoz nehoda dvou osobních aut a zdržení je nárazové. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
6: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
5: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
6: To musím mít!
5: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
6: tak Mironet! Klikni!
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti původnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
10: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Ve schránce ji tedy nemusí hledat. Omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech má novela, kterou schválila sněmovna. Změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozónovou vrstvu, teď dostane k posouzení Senát. Normu projedná zřejmě v listopadu v povolebním složení. Severní Korea dnes oznámila, že otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být vybaveny ponorky. Oficiální média označila obě střely za strategické. Test, který se odehrál v moři, neměl nepříznivý dopad na okolní země. No a fotbalisté Sparty a Plzně dnes sehrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillestrému a v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Viktoria nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a pokusí se napravit porážku z úvodního kola.
12: Pojďme na počasí, dneska v Ústeckém kraji nic moc, přátelé, sluníčko se nám schovalo za mraky, očekáváme oblačno celý den, přechodně až skoro zataženo. Takže dneska prostě bez slunce, jediný sluníčka jsme tady my dva, vaše LSD, jediná legální droga. A co nás může těšit, že teplota 13 až 16, tak to ještě docela jde.
13: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Rádia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Schläger.
0: Teda to dopoledne peláší strašně rychle. Máte takový pocit taky?
12: My doufáme, že ano, že vám to utíká.
0: 3 minuty, jako práci. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, tak snad vám to utíká jako nám. A pokud vydržíte dál s námi, tak se rozvíte, jak se díky Hit Rádiu Nord Music můžete zadarmo nadlábnout v hodnotě 1000 korun dokonce.
12: Čeká nás to už zítra, přátelé, tak zůstaňte s námi.
0: No a taky samozřejmě pro vás máme hity pro lepší náladu a ten první je tady právě teď. Lucie, potkal jsem tě po letech. A činasky.
12: Miluju.
0: Pojďme na to.
14: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám,

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Pojďme.
1: To nám to letí ten čtvrtek, přátelé, v plném proudu. S váma vaše OSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech, to říkám hrozně ráda, doufám, že jste návykoví už na nás, my na vás, jo, my vás potřebujeme, přejeme vám krásný čtvrtek.
0: Pojďme teď k tomu, co se slibovali, jak se díky Hitrádu Nord Music najít zadarmo. Vy, co nás posloucháte pravidelně, už víte a tušíte, ale možná někdo dnes poslouchá poprvé, zaplyste nás a nevíte, o co se jedná, tak chceme říct jednu důležitou věc. Celý říjen, pondělí a v pátek soutěžíme s Michael's Bistro o voucher v hodnotě 1000 korun.
1: A my vám každý dopoledne, pondělní nebo páteční, to znamená zítra, další kolo soutěže. Celé dopoledne vám dáváme 3 nápovědy, každou hodinu 1, a hledáme tajný pokrm podle těch nápověd, jo? Takže my dáme indicie a vy musíte uhádnout tajný pokrm, ten nám pak napíšete sem do studia a počítač vylosuje jednoho z vás a dostanete poukázku na 1000 korun do Michael's Bistro. Pro ty, kdo se bojí, že počítač nevylosuje,
0: ano,
1: a nebo na to nemají čas psát a jsou v práci zaneprázdněný, řidiče autobusu a tak dále, tak vy můžete skočit na náš Instagram hitradio_nordmusic, protože tam se koná taky soutěž o poukázku do Michael's Bistra, ale v hodnotě 500 korun.
0: Chtěl bych říct, že nás strašně těší, jaký zájem o tuto soutěž.
1: Velikej.
0: Hrozně moc vás
1: píše. My jsme ji obnovili kvůli vám.
0: A vždycky nás mrzí to, že může vyhrát jenom jeden. Já bych vzal všechny a všechny vás sám pozval do Michael's Bistra, a tam jsme se nevešli. Takže zase další šance bude opět zítra, tedy jak říká Lucie. Po 9. hodině začínáme střílet indicie, budou celkem 3, a 11:30 někdo z vás vyhraje voucher za 1000 korun do Michael's Bistra.
1: Tak.

0: Tak to bylo jenom pro připomenutí. To byl Cyril a tohle to je česká verze z roku 1980. Hanka Zgorová, Petr Zek, ta pusa je má kapuse. To je osvěžení, viď?
1: Já se teda přiznám, že jsem stihla koncert Hanky Zagorové a Petra Reska v Teplickém krušnohorském divadle se svými dětmi z Tchýně, ještě s mojí maminkou, a je to nezapomenutelný zážitek a vždy na to budu vzpomínat, protože Hanička je prostě legendární.
0: Samozřejmě, no ale teď vzhůru do Litvínova, protože Litvínov, tam to dneska bude žít hokejem. Lucie, ty víš víc, povídej.
1: No tak dneska v Litvínově 17.30 přivítáme Hradec Králové a bylo by dobrý, kdyby ty černožlutí hokejisti třeba vyhráli, už by nějaký bodíky by to chtělo.
0: Už by se to hodilo, si myslím, jako trošičku, tak.
1: Přesně tak.
0: Bože, palce za kličku Linkin Park.
2: Heslo k Wi-Fi u Tchýně, malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jílovém u Prahy za 11 milionů 400 tisíc korun, byt 1+1 v Mladé Boleslavi za 3 miliony 790 tisíc, byt 3+1 v České Lípě za 3 miliony 536 tisíc, byt 3+1 v Rotavě na Sokolovsku za 2 miliony 790 tisíc a rodinný dům v Kladrubech u Tachova za 14 milionů 560 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
11: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: ranní show Hit Radio Nord Music. Když chceš slyšet srdce severních Čech, zlepši si náladu.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

0: Weekend Legend. Retro Weekend na Hit Rádiu.
1: Přátelé, ano, je to tak, už se to blíží. Už zítra od 15 hodin se rozjede další Retro Weekend, Weekend Legend, kde vám zahrajeme ty největší pecky za posledních 30 let. A bude to Retro Weekend zítra den 90, který můžete nově poslouchat v dabu. A bude to fakt jízda, protože jak když budete poslouchat, tak vás stáhneme zpátky do 90. a budete vzpomínat na to, jak ta tráva byla zelenější, jak to všechno fungovalo jinak, lépe, na vaše první lásky, na to, jak ten svět nebyl tak uspěchaný. Prostě, jak se říká, tenkrát to bylo lepší a my vás do těch časů vtáhneme. Dáme si za malou chviličku legendární Celine Dion, Titanic. No, možná si připravte kapesníčky, protože budete plakat.
2: No hlavně Titanic, to je takový ten moment, jako když třeba vyhrálo, nevím, Nagano, jo?
1: Jo.
2: Tak si pamatuješ, co jsi dělal. A když se řekne Titanic, tak všichni podle mě víme, kdy jsme ten film poprvé viděli, s kým jsme na něm byli. Víš, jsou takový ty životní milníky. Jako
1: a ty to víš? Ty jsi ho viděla poprvé?
2: Já jsem ho viděla poprvé v kině, bylo mi 15.
1: Ty jsi byla v kině na tom?
2: Já jsem byla na tom v kině.
1: Já tež.
2: V kině Lípač a Teplicích.
1: A já ještě v kině Oko Chomutově jsem byl. A normálně přísahám ti, že půlka kina plakala.
2: Ano, já jsem řvala.
1: Jack utopil. Jack, Rose, no prostě Jack, legenda. Máme, Titanic máme ve svých srdcích a právě ten vás pozve, to bude taková pozvánka na ten zítřejší Retro Weekend, který jede až do neděle, takže 3 dny úplně se změní Hit Rádio na tu k nepoznání.
2: A já se teď jsem trošku, vezmu si to osobně, jo, tu písničku. Já jsem šla minulou neděli, nebo tuto neděli, která byla, jsem šla modní přehlídku, charitativní moda a hvězdy v Mostě a měli jsme tam přehlídku svatebních šatů. Mm-hmm. A já říkám, je, tak svatební šaty, zase to já mám ráda, to já se vždycky do nich oblíknu. A vstupuju, nebo byli jsme už všechny seřazený holky v řadě zatím v tom portále a teď se to chystalo a oni pustili
1: Tohle.
2: A já, ježiš, my jdeme na tuhle tu písničku, to je bomba. A teď si představ, že já měla číslo, každá modelka měla nějaký číslo, já měla taky číslo a já vám něco řeknu a nejenom volali. 18 na scénu. A já šla, chápeš?
1: No.
2: 18.
1: Takže budeme vzpomínat na to, když vám bylo 18. Už zítra.

0: Tohle to je totiž dělovka. David Guetta, tedy Swims a Tones and I, Gone, Gone, Gone. S vámi hitrádu Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký a jdeme do finále.
1: A my jdeme Gong, Gong, Gong.
0: Gong, Gong, Gong.
1: Gong, Gong, Gong, přátelé. Zazvonil zvonec, pohádky je konec a LSD se s váma samozřejmě loučí, ale zítra, přátelé, zítra jsme tady znova, zítra nás čeká celý dopoledne s Michael's Bistro, kde budeme soutěžit v náš tajný oběd o poukázky o 1000 korun na dobrutky do Michael's Bistra, oběd zadarmo od nás.
0: A hlavně bude zítra pátek, přátelé, jo? To je další taková pozitivní věc, i když ne každý to vítá, někdo pracuje o víkendu, ale pro většinu z nás je pátek takový hezký den, že jo, je to pravda?
1: Tak, pro nás. Určitě a věřím, že i pro většinu našich posluchačů.
0: Co vás čeká dál na hitrádu Nord Music, tak samozřejmě naše odpolední show padla,

0: Káťa Kamil a taky srdcovky už po 12. to je za 4 hodiny, kdy třeba uslyšíte Whitney Houston nebo Metallica, tak tomu poslouchá v autě až peru domů.
1: To je srdcovka tvoje, vy.
0: Ano, Metallica, na to nám dopustit.
1: Doufáme, že i vaše. Zůstaňte s námi a zítra zase naslyšenou.
0: Ahoj.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz.
6: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
7: www.bb.cz.
8: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
9: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
10: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
9: Na zkušenostech nezáleží. Vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec. Životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei. Vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
16: Já chci do divadla.
17: Já zase mám pořádný koncert.
18: A já do kina.
19: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
16: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
19: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, SEAT sedí.
6: SEAT, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný SEAT Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. SEAT v Autonord Terezín. Autonord.cz.
8: Naše pauza sice skončila, ale tvoje může začít. Lucka a dopolední show Hit Radia Nord Music.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis, tak díky vám víme, že na trase z Teplic na Děčín u Přestanova blokuje provoz nehoda dvou osobních aut a zdržení je tady podle vás nárazové. Díky za info a další dopravní zprávy můžete volat na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Venková. Suché a naříjen i poměrně teplé počasí bude dál pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném mírném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se budou objevovat mlhy i mrazíky, což ale pro toto období není nic neobvyklého. Omezit použití některých látek v klimatizacích a tepelných čerpadlech má nová novela, kterou schválila sněmovna. Ty změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, dostane k posouzení Senát. Normu projedná pravděpodobně v listopadu v povolebním složení. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58% méně než loni. Co za tak výrazným propadem stojí, doplní prezident Ovocnářské unie Martin Ludvík.
9: Bohužel ta úroda však příliš dobrá není. Na jaře jsme předpokládali, že sklidíme asi polovinu průměru právě kvůli poškozený jarními mrazy. Nicméně ta realita je ještě o něco horší. Předpokládáme, že sklidíme jenom zhruba 40 až 45% průměru. Dá se říct, že tu úrodu ještě negativně ovlivnilo poměrně citelné sucho. V některých lokalitách také krupobytí.
8: Většina úrody by měla být sklizená do konce měsíce. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Dálnice D6 se zase o kousek prodloužila. Řidiči už využívají další 2 kilometry mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku. Zbytek úseku ale nabírá skluz, a to kvůli problémům s podložím a stavbou mostu. Hotovo má být v roce 2028. Celá dálnice z Prahy do Chebu potom do konce roku 2029.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V chvíli máme většinou oblačno, ale k večeru máme šanci i na skoro jasnou oblohu a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Radia a Jirka Pelnář.
10: Máme tady čtvrtek, 12 hodin a začínají nám srdcovky na Hit Radiu a dneska si dáme srdcovku číslo 1 dámu, která se prostě Ta se opravdu zakousla do našeho srdce. Whitney Houston, dáma možná, ke které jste si našli cestu díky filmu Osobní strážce. My si dáme píseň, která není originál od ní, je to cover verze ze 70. let. Za chvilku, tak vám pustíme ten originál, jenom pro ukázku. Ovšem Whitney Houston ho v 90. fantasticky předělala a vlastně se objevil i ve filmu Osobní strážce. I'm Every Woman, na Hit Rádiu, srdcovka číslo 1 a Whitney Houston.

0: Rádio srdcovka číslo 1, Whitney Houston, I'm Every Woman. Ještě dobře poslouchejte, jak to zní. A teď
1: největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Teď pro srovnání, jak to znělo v 70. letech. Tady je zpěvačka, která to naspívala v originále, Chaka Khan. Úplně stejný, co? Já tam taky teda jako upřímně moc rozdílů neslyším, to tak je, ale zase na druhou stranu je to vlastně jako hezký, že je to cover verze od Whitney Houston, ale zároveň to je cover, který je vlastně stejně dobrý jako originál. To je nádhera. Když jsme u těch originálů, tak teď tady mám jeden jakože mega originál z pátý studiový desky Metallica. Metallica dlouho jsme nehráli na Hit Rádiu. V srdcovkách už si to ani nepamatuju a taky na čase, abychom to změnili. Dneska ve čtvrtek, jestli se cítíte v práci, jakože jste zotročení, jo? Pod bičem otrokáře žijete, tak tohle je píseň pro vás, protože tohle je přesně píseň, která se zabývá tématem boje jednotlivce proti snahám těch, kteří ho chtějí zotročit. Tak nedejte se, nemusíte dělat všechno, co vám řekne váš šéf. Mimochodem, Metallica a Whitney Houston tak pojí dohromady hezká věc a to, že na Spotify patří do takzvaného Billion klubu. Co to znamená? Řeknu za chvíli. Teď The Unforgiven na Hit Radio.

0: Tohle už je taky legenda. Culture Club a Karma Chameleon, nebo Karma Chameleon, prostě přesně takhle si to říkáme my. Je 12:15 a věřím, že Culture Club zítra odpoledne po 15. hodině také nebude chybět v Féteru Hit Rádia, protože zítra ve 3 nám na Hit Rádiu začíná náš retro víkend.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak mimo jiné už zahrála taky Metallica a zaspívala Whitney Houston. A já jsem říkal, že to jsou dva interpreti, nebo respektive kapela a zpěvačka, které pojí takzvaný Billions Club na Spotify. Co je Billions Club na Spotify? No, je to takzvaný klub miliardářů. A znamená to, že jedna skladba má víc než miliardu přehrání. Miliarda přehrání, je to neskutečný. To když si jako spočítáte v rychlosti v matematice, tak kdybyste jednu a tu samou písničku poslouchali pětkrát denně, tak abyste udělali miliardu přehrání, tak byste ji museli poslouchat pětkrát denně 547,5 tisíce let. 200 milionů dní, to je prostě strašně jako nesmysl, to je úplný úlet, takže je vidět, a jenom to dokazuje, jak Whitney Houston a Metallica, jaký to jsou opravdu jako fenomény, obrovský brutální fenomény. Kdo se zatím jako jenom blíží k té miliardě, ještě tam pár set milionů před sebou má, tak to je Sean Paul. A Sean Paul rozhodně patří i do srdcovek tady na Hit Rádiu. Včera takovouhle dobou jsme hráli Ashra a hitovku Yeah, kdy jsme vzpomínali především na naše party na střední a vysoké škole. No tak když už teda včera byl Ashra, tak dneska musí být i Sean Paul. Tady je na Hit Rádiu srdcovka s číslem.

0: rádia.
1: To byla pátá srdcovka a přesně tak, jak se tady ozvalo v závěru páté srdcovky Don't Stop, tak ani vy nepřestávejte. Moc děkuju za ty zprávy, které posíláte na WhatsApp rádia 777-937-777. Je to skvělý. Strašně rád si s váma píšu, strašně rád s váma probírám tu hudbu i to, co vlastně jako v průběhu srdcovek děláte a na co všechno si pamatujete. A jsem rád, že jste byli rádi za Metaliku, že tady mám zprávu, že dnešní srdcovky jsou všechny boží, ale ta od Shona Paula, to se mi udělalo obrovskou radost. Tohle je hezký, já to prostě musím přečíst na hlas. Ahoj Jirko, normálně jsem těma srdcovkama posedlej. Toho je tolik, co bych si rád nechal zahrát, ale to už by nebyly srdcovky, ale vypadalo by to, jako kdyby do tebe naházel jednu dvacku za druhou, jako do nějakého jukeboxu. No tak já budu váš jukebox. Ale radši na papírový, já nevím, kam byste mi ty dvacky chtěli házet. A kudy? Takže radši papírovky. OK. Co byste chtěli, abych vám zahrál? Už to bylo moc? Já si to nechám radši na středeční ruletu dvojsmyslu. Co byste chtěli zahrát? Co je ta vaše srdcovka na přání? Kdybych fakt jako reálně byl jukebox, abyste mohli přijít a teď jste si mohli vybrat tu jednu píseň, takovou tu odchodovku a pak byste šli domů. Co by to bylo? 777-937-777. Napište mi nebo pošlete hlasovku. My si dáme tady Ordinary od Alexe Warrena a pak bude srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Mín běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babi léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
7: Když mobily?
6: Tak Mironet, klikni dvakrát.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 tisíc korun. Tiguan Family za 929 tisíc korun a další čtyři modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Potřebujete přepravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
15: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
0: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
16: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Hit Rádio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou bandou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Warren s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. Posloucháte Hit Radio, které je vždycky ve 12 hodin naprosto neobyčejný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to především i díky vám a vašemu výběru v rámci srdcovky na přání. Je mi jasný, že teď sedíte u rádia, stojíte, nebo možná snad i ležíte. To bych vám tak přál po obědě na chviličku, kdybyste si mohli lehnout v klidu u rádia a poslechnout si vaši oblíbenou srdcovku. Každopádně jste teď u rádia a předpokládáte, že možná uslyšíte tu vaši píseň. A nebo si možná říkáte, hele, na mě se určitě nedostane, já to zkouším pořád. Tak takhle to je. Já se snažím, vždycky se snažím fakt jako vybírat. A dneska tak vybírám Tomáše. Vybírám Tomáše a s Tomášem musím tady souhlasit, protože ten píše ahoj, já bych si nechal zahrát píseň, není to tak skvělý hit, ale je to obrovská nostalgie na mladický roky. Zdraví Tomáš, záměrně neříkám jakou píseň, protože přesně o tom ty srdcovky jsou. Je to nostalgie a je to vzpomínka na naše mladistvé roky, mladické nerozvážnosti, dětství, pubertu a na takový ty jako bezstarostný doby, a ne když jsme byli prostě zavřený od nevidím do nevidím v práci, jo. Většinou je to vzpomínka na dobu, kdy jsme si říkali, těším se na to, až jednou budu dospělý a budu si dělat, co chci. No tak teď vidíme, že ta realita je úplně jinde a tak se rádi vracíme tedy nostalgicky do toho minulého a teď vlastně i tisíciletí. Půjdeme na začátek milénia, do roku 2003. A je to píseň, kterou tenkrát věřím, že jste měli ve svém mobilním telefonu taky. Tomáš už ví, o co se jedná, je to vlastně jako strašný úlet, je to úplný nesmysl, není to tak velký hit, ale jestliže jako něco je definicí nostalgie, tak je to 100% tohle. Mě za to vyhodí. Crazy Frog na Hit Radio.

Jiří Frolka, Exe Foley. Je to vlastně hrozná blbost, ale je to nostalgie s velkým N. Dnešní děti, tak ty mají, já nevím, Skibidi Toilets a podobné věci, a my měli prostě Crazy Froga. To byla tedy srdcovka na přání, teď Rehab. Baby.

0: David na Hit Rádiu, a to přesně ve 3:15. Posloucháte Hit Rádio, dnešní srdcovky, tak ty jsou za námi. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Ještě jsem tady našel jednu krásnou zprávu. Ahoj Jiříku, měla bych velikánskou prosbu dneska na srdcovky. Včera se nám narodil náš první vnouček, jmenuje se Teodor. Maminka i vnouček jsou v pořádku a zdraví, zároveň i právě pro mou mamku. Je to pravnouček, máme velikou radost a přejeme jenom to nej. Tak to je nádhera, to je krásný. Tak srdcovku na přání už teď nestíhám, ale můžu to udělat, takže všechny ostatní hity, které budou až do 13. hodiny, tak ty budou pro vašeho vnoučka Teodora a také tedy jako pro vás. Užívejte si to. A vlastně, kterou já bych mohl dát za chvíli píseň. Co třeba Ego, Robert Borian, Žijeme len raz. Vždyť je to party, že jo, vždyť je to party, musí se to oslavit, tak ať ten klub ví, do čeho jde. Že život je prostě fakt jedna velká sranda, když se bere pozitivně, tak ať si ho užije. Za celý tým Hit Rádia gratulujeme.
1: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Ranní sprcha, která vás probere.
4: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
3: Jedině v koupelně, která má styl.
4: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
3: Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší
6: Apple iPhone 17 256 GB v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
7: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
6: Když mobily, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu starnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Trenýrkarna.cz.
15: Hlášení pro lovce slev.
14: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
16: Zlato, co máš dneska v plánu?
17: No přece všechno.
18: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
19: Na Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Záveru čtvrtečního poledne na Hit Rádiu zpěvačka Pink. Máme pro vás aktuální informace ze světa, z domova a také ze silnic. Jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis, tak pár minut plus naberete na křižovatce Okružní a Masarykovy třídy v Teplicích a zdržení asi 5 minut v Ústí nad Labem, severní terasa v Mezní ulici. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senátní volby pokračují už zítra. Ve druhém kole se voliči vrátí k urnám, aby rozhodli o obsazení zbývajících senátorských křesel. Právě druhé kolo tradičně provází nižší účast, vysvětluje politolog Jan Kubáček.
9: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do Senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
8: Volební místnosti budou zítra otevřené od 14:00 do 22:00 a v sobotu mohou voliči přijít od 8:00 do 14:00 odpoledne. Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy a peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Nejvíce ho proslavili jeho fejetony, které začal publikovat už na střední škole. Za svůj život napsal více než 1000 krátkých humorných textů, založených na nadsázce a recesi. Fejetony psal pro časopisy a vydával je také knižně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Řidiči na Ústecku, konečně skvělá zpráva, most v Mojžíři. Na hlavním tahu z Ústí nad Labem do Děčína se brzy otevře. Uzavřený už je od loňského června, ale stavební práce míří do finále. Na skoro 300 metrů dlouhý most za skoro 260 milionů korun by se auta měla vrátit začátkem prosince.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Pořád platí, že jsme většinou pod oblačnou oblohou, ale z té se k večeru může stát i skoro jasná. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Naše odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, no a dneska tak se přepisovala v Česku historie, protože od dnešního dne už nemáme nejvyšší stavbu v Česku, kterou jsme tady měli dlouhých 50 let. Víte, co to bylo za stavbu? A víte, kolik měřila? 355 metrů. A nebyla jedna, byly dvě. Podrobnosti vám řeknu za chvíli, zatím můžete tipovat, co to asi tak bylo za stavbu. Do té doby tak si dáme hity jako Eva Farna a Mirai, Robin Schulz a James Blunt, anebo právě teď Taylor Swift. Ta duet nepotřebuje, ta se vystačí.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, ve 13 hodin a 14 minut posloucháte Hit Radio. Jestli rádi hrajete pub quiz nebo doma máte různé společenské hry, vědomostní hry, tak teď dobře poslouchejte, protože mám pro vás info, který se vám určitě hodí do pub quizu. Nejvyšší stavba v Česku už není v Liblicích. Po cirka 50 letech je dneska zbourali, museli je odstřelit, byly to dva vysílače, pro které se po ukončení vysílání už nenašlo využití. Byly tedy odstřeleny, mimochodem 355 metrů byla vysoká ta konstrukce. Dneska dopoledne po 11. hodině, tak definitivně oba dva vysílače tedy šly k zemi. A teď zůstává otázkou, jaká tedy je teď momentálně nejvyšší stavba v Česku a kolik měří? Víte to? Zkuste si tipnout na 777-937-777. Zkusíme na to dneska přijít. Do té doby tak si dáme další hity na Hit Radio. Za chviličku Neil Diamond. Bude taky Nea a právě teď Imagine Dragons s hitem

0: Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio. Je čtvrtek odpoledne, tak proč bychom si tady taky nemohli zahrát takový jako malej pub quiz, malou vědomostní hru. Dneska tak jsme přišli o nejvyšší stavbu v Česku po zhruba 50 letech, a to konkrétně tedy o vysílače, které měřily 355 metrů. A tak jsem se ptal, jaká je teď momentálně podle vás nejvyšší stavba v Česku. Tak chodí mi tu zprávy na WhatsApp Hit Radio. Je tady třeba tip na komín chvalitice elektrárny, který měří 308 metrů. Tak to není správná odpověď. Co třeba tady Martina? Myslím, že je to podobný vysílač někde u Plzně, který má asi 345 metrů. Další ahojky, je to Krašov na Plzeňsku, 347,5 metrů. Zdraví Lucka. No, co hlasovky?
1: No, já si myslím, že je to bezvěrovský vysílač. Nebo krašovský vysílač vlastně nedaleko Bezvěrova. Mm-hmm. Protože ten má nějakých 347,7 metrů.
0: Nějakých 347,7. Tak ano, je to samozřejmě správná odpověď. Je to tak, nejvyšší stavba teď od dnešního pravého poledne je vysílač Krašov 347,5. Někdo uvádí celých 7 metrů. Takže je to zase vysílač. Mimochodem, jenom pro srovnání, tak v Brně je nejvyšší budova postavená a tam měří 111 metrů. To je ještě třikrát méně. Tak teď už to víme. Pokud půjdete o víkendu hrát pub quiz, držím palce. My jsme vás tady připravili na Hit Radio. Za chviličku Škvor, Síla starých vín. Mimochodem, Škvor dneska vydává novou desku, tak si dáme ji tady u nás na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpoty sick, nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
15: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
17: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
18: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jejich vín a škvor na Hit Rádiu. Proč ne? Dneska tahle parta vydala novou desku po 3 letech. Je to jejich 12. studiové album a dostali i hezký nápad se sběratelskou edicí vinylu. Jo. Udělali limitku, kde je mimo jiné, tedy barevný vinyl, fotka s podpisem i plakát. Za mě super. Skvělý, že se kapely obecně vrací k vinylovým deskám. Má to kouzlo, když si na tu hudbu můžete tak trošku šáhnout, jo? A mě třeba osobně ten zvuk z gramofonu baví víc. Tak pokud nemáte žádný plánek Ježíškovi, ještě nemáte žádný nápad, o co byste si napsali Ježíškovi, tak za mě jako gramofon, nemusí to být za nějakou úplně nesmyslnou raketu, ale klasický gramofon je podle mě jako super, super nápad. Tento víkend na Hit Rádiu, vlastně od zítřka od 15 hodin až do neděle do 18 hodin, vám budeme hrát víceméně hity z gramofonů. Čeká vás retro víkend na Hit Rádiu. Se nemůžeme dočkat a věřím, že nebude chybět ani Ronan Keating.

0: čtvrtek odpoledne, s vámi Jirka Pelnář. Mám tady docela bizarní věc, možná jste o ní už taky slyšeli. Značka chipsů Pringles spustila bizarní kampaň, která kombinuje doživotní rentu a pohřební služby. Jo. V rychlosti. Prostě vyhlásili soutěž o zásobu chipsů na 200 let. Na 200 let, to znamená pro několik vašich generací. Jo. Ale má to jeden háček, ze kterého vlastně mrazí. Musíte souhlasit s tím, že když vyhrajete, tak až to s váma jednou sekne, tak váš popel skončí v jejich ikonické plechovce. Ty strašný, co? Plně je to jako šílenost. A takhle, jako samozřejmě reklamní kampaně je to skvělý, ale co je na tom úplně jako nejděsivějšího je, ten počet zájemců, jako obrovský počet zájemců. A člověk vlastně jako ten, který to jednou vyhraje, tak po každý vlastně, když si bude dávat tady ty bramburky z ty ikonické plechovky, tak vlastně si může jako uvědomit, že celý život už bude jíst chipsy rovnou ze svojí urničky. V takovýhle světě my tady žijeme. Co si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. My si dáme za chvilku další hity. Do 14. hodiny stihneme například Lady Gaga.
1: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: Šéfe, došel matroš!
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 000. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Já bych se chtěl ještě vrátit k incidentu, ke kterému došlo teďka před chvílí ve zprávách. Jednou jsem se tam prostě nešikovně přeřek.
2: Jednou, jo.
3: Já to připomenu, jo.
1: Ministerstvo vnitra tvrdí, že volby proběhly. No a naštěstí jsem si vzpomněl, že jsme tady měli tak před 3 měsícema podobný incident.
3: Kdo? Jasmin?
1: Ty. Bylo to ještě mnohem horší a podařilo se nám dokonce tu nahrávku dohledat.
3: Patek, ale jedna ze
4: zaměstnankyň.
3: Já si říkám, že tady prostě baráku na kamaráda nenarazíš, no.
4: Ale jako musím říct, že tohle slovo bylo komplikovaný. Zkus to teďka říct, zaměstnankyň. Jo, tak.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Rihanně. Hned ten první, pak bude mít Rimon. Supergirl na Hit Rádiu. Naše Supergirl, Superwoman, bude mít za chviličku nejnovější zprávy. Lucie už je připravena. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis. D7 směr Postoloprty kolem Loun, tak tam naberete 5-minutový skluz. Horší je to teda na D8 směr Lovosice Teplice na exitu Řehlovice. Tam si postojíte skoro čtvrt hodiny. Tak další vaše dopravní info můžete volat na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online.

0: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda plánuje navýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy zájem. V pořadu Sorry, jako to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se podle Havlíčka mělo týkat i pracovníků z Indie. Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 lidí, více než 3/4 tvoří sebevraždy. Počet těchto nehod ale klesá, to potvrzují statistiky správy železnic. Doplní je mluvčí Nela Frýbová.
4: Počet úmrtí na železnici letos klesl o pětinu. Od začátku roku do konce září zemřelo 129 lidí, ve stejném období loni to bylo 161. Největší podíl na tom má úbytek sebevražd.
3: I proto můžeme na nádražích najít přibývající cedule s kontaktem na linku první psychické pomoci. Dnes je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupectví přináší 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Detaily najdeme na webu akce. Teď se podíváme k nám.
5: Volby v Mostě budou mít soudní dohru. Na výsledky se stěžuje kandidát vítězného hnutí pro Most Jakub Ihnačinec, který skončil těsně pod čarou. Tvrdí, že při sčítání hlasů došlo k chybě a správně měl získat mandát i on. Ústecký krajský soud už řeší taky stížnosti na volby v Chomutově a Kryrech na Lunsku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Nejvyšší teploty se nám točí kolem 15 stupňů, odpolední strop čekáme u 17. Bude většinou oblačno, k večeru i skoro jasno.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že u toho posloucháte Hit Radio. Máte pocit, že vás nikdo neslyší? Máte pocit, že nikoho nezajímá váš názor, nebo že se musíte prát o své slovo? Tak to posloucháte správné rádio, protože vždycky takhle ve 2 hodiny odpoledne máte prostor se vyjádřit i vy. A dneska je čtvrtek, takže nás dneska čeká nepopulární názor. Tak jsem sám zvědav, co mi k tomu řeknete? Dáme jeden hit, pak řeknu nepopulární názor a pak úplně bez obalu se k tomu vy můžete vyjádřit. Vemte telefon, připravte si telefon číslo 777 937 777. Teď Rimon.

0: Rímon na Hit Radio ve 14 hodin a 7 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Každý čtvrtek tady spolu probíráme nepopulární názory, které prostě já se nebojím říct nahlas, když je takhle někde jako zaslechnu, a na vás je, abyste se k tomu vyjádřili, jestli to taky tak vnímáte, anebo máte pocit, že to je prostě jako blbost. A pro dnešní den.
1: Nepopulární názor pro tento týden je:
0: mám právo mít na podzim špatnou náladu. Nemusím se v práci pořád přetvařovat a na každého se usmívat. Když mi prostě není do zpěvu, jak se říká, tak mi není do zpěvu. A platí to i pro děti. Co si o tom myslíte? Je dnešní doba taková, že prostě pracujete a na každýho kolegu se prostě musíte usmívat, že se možná cítíte blbě, když prostě máte blbý názor, teda názor, blbou náladu, a všichni za váma chodí a pořád se ptají se, a tak, a co tady to, a co ty, a co se děje, tak se pojď vypovídat a tak. Ale ono se vlastně nic neděje, prostě jenom jste vstali levou nohou a prostě máte právo na to mít taky někdy jako špatnou náladu a říct, nechte mě všichni na pokoji, nechte mě bejt, za chvilku to bude dobrý. Co si o tom myslíte? Je to tak? 777-937-777 a zároveň mi klidně k tomu napište, jestli to taky takhle máte a jestli třeba i teď máte jako špatnou náladu. A nebo jak si ji třeba zlepšit? No, pojďme na to. 777-937-777. Pojďme se bavit.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Shakira, Shakira a Wyclef Jean na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Mám právo mít na podzim špatnou náladu. Tak to je nepopulární názor, který dneska říkám nahlas. A co vy si o tom myslíte? Mirka píše, ahoj, souhlasím, a štve mě to, že to tak nejde. V práci se musím na všechny stále usmívat, pracuji jako pokladní a když mám špatnou náladu, tak to nesmím dát znát. Ale je to přeci normální, na mě se tam taky všichni neusmívají. Další zpráva, ta mě jako trošku ne zarazila, ale hele, poslouchejte sami, jo. Ahoj, tak já to mám obráceně. Jsem smíšek a pořád dobře naladěná. V práci tím naopak asi všechny štvu. A když se někdo mračí nebo je nepříjemný, protože má špatnou náladu, tak ať si to nevybíjí na mě. Pak mi kazí den. Může si mít špatnou náladu doma, ale ať to netáhá do práce. V práci mu neublíží, když bude kolegiální a bude se tvářit normálně. No, to máme tady tu druhou stranu. Co dál? Ahoj, jelikož jsem barmanka, je mít nějakou náladu dost těžké, ale protože k nám chodí fajn lidi a znají mě, tak vědí, že když se usmívám, ale nemluvím, je něco špatně a nechávají mě být. Nevyptávají se. Zdraví si z Hradce Králové. Krásný. Jiříko, já si myslím, že každý má nárok na to mít opravdu jako blbej den a blbou náladu, ale když ji jednou za čas mám, tak se snažím, aby to neschytali mý blízcí doma a také klienti v práci. No jasně. Co třeba taxislužba? Někdy jsem tady viděl, tak tady zpráva. Čau, jelikož jezdím taxíkem, tak špatná nálada musí jít v autě stranou. Cestující by se strašně divili, co se mnou je, tak to raději nedávám na sobě znát. Tonda. No, to je taky přesně ono, jo. A přitom člověk ale na to taky má právo, ne? Vždyť za tím volantem, pro boha živýho, co každý den za tím volantem musíte jako taky snášet, protože ne každý jako jezdí tak dobře, jako jezdíte vy. No tak jo, tak co si myslíte dál? Je to tak? Máme na to právo? A měli by to ostatní respektovat? 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: slušný nářez na čtvrteční odpoledne Linkin Park.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále nepopulárního názoru pro dnešní den, a to, že na podzim prostě mám právo na to mít špatnou náladu a lidi mě mají nechat bejt. Tak podle vás to tak opravdu je? Tady koukám na zprávy, ahoj, mám naprosté právo mít na podzim špatnou náladu i v práci, nemusím být každý den usměvavá, plná energie a ochotná všechno zvládat s přehledem, jsme přece jenom lidinné stroje. Když mám špatnou náladu, neznamená to, že jsem špatná kolegyně, nebudu přece předstírat veselost, když se tak necítím. Pak jsou tady i zkušenosti ze života. Ahoj, myslím si, že na to každý má právo, ale lidi to nechápou. Před dvěma měsíci jsem měla blbou náladu, nic se nestalo, jen jsem stala prdkou napřed, jak říkávala moje babi, to si zapamatuju, to je dobrý, ale kolegyně v práci se s odpovědí nic se neděje, nic mi není, nechtěli smířit a pořád do mě rili, až jsem jim dost rázně řekla, ať mě nechají být. No, co ti budu vyprávět, urazili se a dodnes jsem ta, co dokáže ostatním zkazit náladu, jen pouhým slovem nic. Pa! Děkuju za zprávu. Co druhá strana? Ahoj, od přírody jsem vysmátý pošok, baví mě štvát lidi dobrou náladou a úsměvem, jsem léčený cholerik, umím se ovládat, mám velkou míru trpělivosti, když mě pak ale někdo naštve, tak jsem jak uragán a všichni čučí, že jsem slyšet v práci přestřihali. Taky hezký. Já si myslím, že negativisté budou negativní jakékoliv roční období, občas by bylo dobré neřešit kraviny a užívat každého dne dobrou náladu, přeje optimistka Verča. Verču, děkujeme. Tak to pojďme shrnout, jo? Asi takhle. Máme právo na to mít špatnou náladu a ostatní by to měli respektovat, ale zase, když mám den blbec, neměl bych to dávat přece jako, jak se říká, sežrat všem ostatním kolem, ne? No a ještě jedna věc, za mě teda, občas přijdou domů se špatnou náladou i naše děti, ze školy, ze školky, tak jako rodiče nezapomínejme na to, že to je normální a nechme jim klid a prostor na to, aby se s tím taky srovnali sami.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Je tu další retro víkend.

0: 90. Jen na Hit Radio.
1: 13 dvodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, SEAT sedí.
2: SEAT, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný SEAT Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. SEAT v Autonord Terezín. Autonord.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
9: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
8: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
15: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
16: Já chci do divadla.
17: Já zase tam pořádný koncert.
18: A já do kina.
19: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má.
4: Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
0: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
4: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Franto, co pak všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
15: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa na Hit Radio s hitem Houdini, ano, tak to byl kouzelník, který uměl výborně zmizet. Trošku se nám to hodí, když je dneska toho 15. Taky zažíváme jedno obrovské kouzlo na našem účtu, protože ráno přišla výplata a je odpoledne a už tam není. Taky zmizela. Jo, jsou věci, na které se člověk v tomhle světě opravdu spolehnout může. Pravidelně. Tak někdy to chce udělat si screenshot a jenom se podívat, když tam ty peníze jsou, udělat screenshot obrazovky a pak se kouknout třeba za týden a říct si, ty jo, tak takové by to bylo. No, nevadí. Na co se dál můžete spolehnout, tak to je, že od zítřka až do neděle vás na Hit Radio čeká náš retro víkend. A další věc, která stoprocentně platí, je, že v 15 hodin na Hit Radio od pondělí do pátku vždycky začíná spousta zábavy s naší odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová
2: a Kamil Bílský.

0: To je hlas. Takovýhle chraplák mít. No, hned by byl svět veselější. 3:45 posloucháte Hit Radio. Já jsem Jirka Belnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show. Až přijdete domů, tak se jenom koukněte, vidíte třeba na balkon, podívejte se na fasádu vašeho domu, paneláku, jestli tam náhodou nemáte berušky, není to nic romantického. Stovky a tisíce asijských berušek teď pokryly fasády a lezou do bytu, jak jenom můžou. Doslova do písmene berušky tady útočí. Tyhle potvůrky teď hledají, kde přezimovat a dorazili právě k nám do Česka. Pokud se ptáte, co s nimi, tak mám tady dvě řešení. To první je, že nazbíráte do krabičky, dáte do ledničky a na jaře je potom živé vypustíte. A to druhý je plácačka. Volba je na vás, ale nezapomeňte, že karma je zdarma. Tak se smějte, zítra ve 12 na vás těším tady na Hit Rádiu. A zítra ve 12 opět nebudou chybět srdcovky. Užívejte den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavební.

0: In Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Lovosicích na kruhovém objezdu v Průmyslové ulici směrem od sjezdu z D8. Srazila se tady 3 osobní auta, blokují částečně provoz a zdržení zatím kolem 5 minut. Jdeme ještě mrknout na D8 na 35. kilometru ve směru na Drážďany. Bourala 2 osobní auta, tady se ale kolona zatím netvoří. Za to pozor při sjezdu na Teplice ve směru a na Ústí nad Labem. Tady na exitu Teplice Řehlovice je převrácený kamion, takže tudy určitě opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Heslo k Wi-Fi u tchýně, malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
3: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Pozor na klíšťata. Ani teď na podzim totiž nepřestávají být aktivní, jak potvrdila i čísla z předchozích roků. Třeba loni se od září do listopadu nakazilo klíšťovou encefalitidou přes 160 lidí, což bylo zhruba 3x více než během jarních měsíců. Podobný vývoj se pak týkal také lymské boreliózy. S bolestí zad se během života setká bezmála 80% Čechů. Problémy s páteří se staly dokonce druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti v Česku a stále častěji trápí i mladé lidi. U příležitosti Mezinárodního dne páteře, který připadá na zítřek, na tento varovný trend upozorňují například odborníci z nemocnice v Karviné. Velký knižní čtvrtek dnes přinese na pulty knihkupectví 15 novinek. Mezi nimi jsou i romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Veřejnost se může s autory novinek setkat dnes od 17 hodin v pražské Verichově vile. Fotbalisté Sparty a Plzně dnes se hrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillstrému a v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Viktorka pak nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši. Zápas na Letné začne ve 18:45. V Maďarsku pak v 21 hodin.
7: I ve čtvrtek máme poslední dny tradiční počasí na severu Čech, to znamená poranní mlze, obloha většinou polojasná až oblačná a na teploměrech 11 až 16 stupňů Celsia. No a v pátek počítejte nejprve s mlhou, ale až se rozpustí, znovu se těšte na sluníčko, hlavně na horách a na teploty 10 až 17 stupňů Celsia.
1: Práci padla, na silnicích kolony. A na zadním sedadle tahle severočeská dvojka. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Radia Nord Music je tady.
0: No tak na úvod jsme vám řekli to nejpodstatnější, nejdůležitější, ale to nejpozitivnější, to si necháváme až teď. Kamarádi, padla! Juhu! Z práce domů, alou, ale hit by, 3:03. Hezký odpoledne.
7: Krásný odpoledne vám všem. Jestli vás dneska celý den šéf prudil, abyste nedali výpověď, jste králové. A jestli jste celý den museli poslouchat blbý keci a ještě jste si odpoledne naladili nás, jste královny. Takže dámy a pánové, první hit je pro vás Kings and Queens a Evo Max. Krásné odpoledne.
1: Odpolední show Hit Radio Nord Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus sever.

0: Vajíčka cukříku do odpolední kávičky. Máme splněno Hozier Too Sweet. Jsme si osladili to čtvrteční odpoledne. 9 minut po 3 hodině s vámi padla Káťa Kamel. Hezký odpoledne.
1: Začínáme otázkou a pozor, není to černý humor. Přátelé, brali byste radši rakev?
0: Ježiš.
1: A nebo plechovku Pringles?
0: Co to je zase za nabídku, prosím tebe?
1: Šílenost, která teďka lítá na internetu, vlastně ani nevím, jestli jí věřit nebo ne,
0: ano.
1: Ale je to bizár neskutečný. Skutečně společnost Pringles nabízí, že se dá vyhrát nekonečný množství brambůrek na 200 let.
0: Což
1: ale pozor, má to podmínku, pokud by si chtěla brambůrky na 200 let, musíš jim počkrábnout, že až umřeš, a zpopelní tě, tak se necháš pohřbít v plechovce Pringles.
0: Ježíš, to je bizár tohle, to já to zbožňuju, čověče. Ale ve finále, jako pokud někdo má opravdu rád ty úhledně nakrájený bramburky Pringles, tak já si myslím, že tohle je jako nabídka, která se neodmítá. Mně ve finále jedno, v čem mě pohřbí, víš co? A když budu mít jako na dosmrti, co na dosmrti, na 200 let si říkal, viď?
1: Na 200 let? To ještě tvoje děti zdědí.
0: A možná i moje vnučka. Čověče, jako takhle neomezený množství prostě brambůrků nebo věcí, kterou já mám ráda. Hele, proč ne?
1: To je jeden pohled na věc. Já si zase říkám, jo, brambůrky mám taky rád, bral bych je. A vlastně možná ani ta plechovka by mi nevadila, protože si myslím, že se do ní vejdu. Jo.
0: Dobře.
1: Plechovky nejsou úplně malý. A podle mě, až mě zpopelněj, tak mě tam jako naláduju. Ale pozor, pokud by mi nabídli pytlík, tak to odmítnu.
0: Proč ne ten?
1: Protože do pytlíku vždycky dávají jenom půlku a zbytek je vzduch.

0: naše cudzinka v tvojej zemi. Xindl X, Mirka Miškechová, čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music a za 10 minut půl čtvrtý.
1: Mimochodem, Xindl X je možná jediný český umělec, který ho absolutně nezajímá předpověď počasí v České republice.
0: Já pato.
1: Protože Xindl X sem jezdí jenom vydělávat. Jo. Hned jak vydělá, tak zase jede domů do Španělska.
0: Jo, to je jeho Španělsko.
1: Takže zatímco my se tady modlíme, aby se zítra ta mlha rozpustila a vykouklo sluníčko, tak Xindl X bude mít zítra polojasno a 24 stupňů Celsia na Kanárských ostrovech.
0: To je had jeden. To mě normálně provokuje, že? Ale my si uděláme 24 a Kanáry klidně tady taky.

0: To jsme neumrzli. Ale bude nám taky, hej, už za chvilku. Erik Fritz, Colon Me na Hit Radio North Music.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Gravitrax Spiderman.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
14: www.bb.cz.
15: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit, stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
16: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
17: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
18: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: 10 for City, Self-Aware na Hit Radio Nord Music v 3:30.
1: Retro Weekend. Retro Weekend.
0: Sorry!
2: A je to tady! Víte už, co budete dělat za 24 hodin? To už bude pátek, přátelé. To už bude pátek odpoledne. Co pátek odpoledne? To bude pátek odpoledne po třetí. Takže já vám řeknu, co byste měli dělat. Měli byste poslouchat Retro Weekend na Hit Radio Nord Music.
0: Já se úplně nemůžu dočkat, kamarádi zlatý. Vy vůbec nevíte, co vás tady čeká. Od pátečního zítřejších 15 hodin až do nedělního večera jedna pecka za druhou. To bude fakt pecka jako z avokáda.
2: A protože každý správný mejdán by měl mít takový zahřívací kolo, takový warm-up, tak přátelé, tady ho máte, ať víte, co vám za 24 hodin poleze z Hit Radia Nord Music do uší.
0: Tady se rozespíváme, kamarádi, jo?
2: A všichni ruky hore!
0: Takže hlasivky, to bychom měli rozehřátý. Teď pojďme na ty svaly.
2: U tohle už nejde sedět, jako.
0: Kyselina mléčná se nám rozlejzá po těch svalech. Bacha na křeče, zítra hodně magnéska, kamarádi, jo? No, máme tady jeden hit, se kterým to zítra v 15.00 odpálí.

0: legendární Backstreet Boys, přátelé. Já už to úplně vidím, tady se normálně zítra rozjede odpolední jazz gymnastika.
1: To bude retro jazz gymnastika.
0: Čelenky, tílečka, legínky, dlouhý podkolenky a jedem.
1: To si teda peš, kamaráde. Takhle to tady zítra bude od 15 hodin až do neděle. Retro víkend na Hit Radio Nord Music.
0: Prostě budeme retro, přátelé, a budeme rádi, když budete retro s náma. Tak leďte Hit Radio Nord Music od pátku až do neděle a užijte si to.

0: Ladíte odpolední show Padla na Hit Radio Nerd Music s Káťou a Kamelem a za náma Nico Santos ve 3:15 ve čtvrtek 15. října. Krásné odpoledne.
1: Ano, 15. října, ježiš kamarádi, jelikož je 15. tak po výplatě možná už ani památky, že jo? je to dost možný.
0: To je strašný fofr vždycky.
1: Ale neuvěřitelný. Každopádně, jako jestli je něco, co mě opravdu ten dospělý život naučil, tak to je to, že když mi zbydou po výplatě nějaký peníze, takže jsem asi nejspíš pravděpodobně určitě zapomněla něco zaplatit.
2: Třináct dvodorovně, španělská automobilka, čtyři písmena. No jasně, s E a T sedí.
3: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 3:30.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
0: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
1: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
0: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musím mít!
0: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
1: tak Mironet! Klikni!
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro špalíček z vepřové pečeně bez kosti. 1 kg za 74,90 a milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Já z tebe snad vykvetu.
10: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
9: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
11: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
12: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
13: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: Jako tohle nás hodně baví, hodně nás to baví. Neříkej, co má se stát. Eva Farná vpadla na Hit Radio Nord Music za 10 minut 4.
1: Naspaměť. Normálně se přiznávám, já už to umím naspaměť. Za mě je tohle trefa do černého, protože nejenom, že Eva Farná vypustila do světa další hudební bombu, ale pozor, ona touhle bombou oslovila jednak ty starší, jednak svoje vrstevníky, a přestože už je taky třicátnice, tak touhle bombou oslovila i teenagery.
0: To je vlastně pravda.
1: Já kdykoliv jedu vyzvednout svoje děti tady v Ústí nad Labem po tréninku, tak první co, že mi vlezou do auta a po 10 sekundách spustí. Tak neříkej, co má sest. A teďka oni se na to naučili i taneček, jako na celou písničku, od prvního do posledního slova. Takže já už to poslouchám asi čtvrt roku a už mi z toho jako skáče mozek a každou sloku, každý slovo, každý tón v té písničce znám.
0: Ale tak ještě pospátku, to by si mohl taky klidně naspívat,
1: to můžu dát.
0: Si myslím.
1: A moc co je říkej, kat.

0: Coldplay na Hit Radio Nord Music nás doprovodili do 16. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Teplicích, Falejní. Došlo tady ke střetu osobního auta s elektroběžkou. Elektrokoloběžkou. Pozor taky stále v Lovosicích na Kruháči v Průmyslové ulici směrem od sjezdu z D8. Tady máme stále nehodu 3 osobních aut, zdržení kolem 5 minut a ještě připomínám D8 a ve směru na Drážďany, sjezd na Řehlovice a Teplice, je tam stále převrácený kamion, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Deváťáci už by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Třeba na konzervatoř budou muset podat přihlášku už koncem listopadu. Na ostatní školy pak během února. No a novinka se týká jednotných přijímacích zkoušek, které proběhnou hnedka 2 dny po sobě, 12. a 13. dubna. Na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Někteří Češi tento týden znovu vyrazí k volebním urnám. Bude se konat druhé kolo voleb do Senátu. Oproti prvnímu se způsob voleb neliší. Jak tedy hlasovat, připomíná mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
10: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
9: Volební místnosti budou otevřené v pátek od 2 do 10 večer a v sobotu od 8 ráno. V Bruselu dneškem začal dvoudenní summit Evropské unie. Lídři členských zemí se budou zabývat například konkurenceschopností Evropské unie, vysokými cenami energií, situaci na Ukrajině nebo migrací. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš. Fotbalisty Jablonce dnes čeká nelehké utkání. Hned na úvod hlavní fáze konferenční ligy narazí na jednoho z nejtěžších možných soupeřů. Ve Freiburgu změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Zápas začne v 9 večer.
11: I ve čtvrtek odpoledne si užíváme na severu Čech sluníčko a na teploměrech máme 11 až 16 stupňů. Tak krásný odpoledne. No a v pátek ráno to začne mlhou, nicméně tam, kde se rozpustí, bude podle meteorologů opět krásně, hlavně ve vyšších polohách. No a zítra naměříme 10 až 17 stupňů Celsia.
12: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia Nord Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
0: Ano, přesně tak, máme 3 minutky po 4. hodině, takže jestli ještě smrdíte v práci, tak tam přestaňte smrdět, pojďte smrdět ven. Je tam krásně, no a vás vlastně čeká už asi jediná povinnost a to je připravit poslední sváču na zítra.
11: A pak taky vysílat s náma. Děkujeme těm, co to dělají. Přišlo nám hned několik dotazů, je to všechno na tebe, Káťo. Posluchači se ptají, kde by sehnali tu tvoji elektroběžku.
0: Ale přestaň. Elektrokolo. elektrokoloběžka, ale i kdyby mě o půlnoci zbudil, já už to nespletu. Elektrokoloběžka, elektrokoloběžka, elektrokoloběžka. Krásný odpoledne.
8: Ze srdce vyhřátých Doksan až na chladný Klínovec. Odpolední show Hit Radio Nord Music.

0: Tak se nám rozespívala kočička jedna. Protože dneska od 8:30 vystupuje v Brně Anastasia Sick & Tired. Možná i tahle megapecka tam zazní. Každopádně posloucháte Hit Radio North Music. Přejeme hezký odpoledne.
1: Anastasia v Brně? Tam bych chtěl žít každý. Ale je to dálko, přátelé, takže zůstaneme na severu Čech a vezmeme vás třeba do Mostu, do Teplic, anebo do Ústí nad Labem, protože tam všude najdete Michael's Bistro a my vám teďka rozdáváme 1000 na pořádný dlabanec.
0: To máte tacos, trhaný masíčko, brambory politý tou jejich úžasnou majonézou, pokéčka, burgery, prostě, hele, tohle je tak vyvoněný obídek a úplně zadarmo. Michael's Bistro je nejlepší bistro prostě nejenom na severu Čech.
1: A teď si představte, že touhle dobrotou startujete každý týden, anebo každý týden touhle dobrotou zakončujete. To se vám může stát jenom na Hit Radio North Music a zítra je další příležitost.
0: Ano, zítra je pátek, takže pojďte si udělat prostě radost před tím víkendem. Odměňte se za ten náročný pracovní týden v práci a zasoutěžte si s náma. LSD, Lucka Šlegr, Dan Rakacký zase zítra mezi 9 a 12 hodinou.
1: Stačí uhodnout tajný oběd, takže poslouchejte jejich indicie a kdo přijde na to, na jaký dlabanec myslej, má 1000 do Michael's Bistro.
0: Tak dobrou chuť!

0: 5 s váma padla na Hit Rádiu Nordmusik a taky kamarád. Nejenom muzikant, ale taky vášnivej pejskař, věděli jste to o něm.
1: To jsem vůbec netušila.
0: No jo, nejenom, že ho baví muzika, ale baví ho taky pejskové, což je moje krevní skupina. Kamarád má, prosím vás, schválně, co byste si tipli, že má takovýhle slavný zpěvák za rasu?
1: Ale podle toho, co zpívá, já tipuju retrievera zlatýho.
0: Tak vedle jak ta jedle. Má jezevčíka.
1: Jezevčíka.
0: To bych si taky netypl.
1: No nekecej.
0: Kamarád má jezevčíka, jmenuje se Yoshi.
1: Yoshi. Ježiš, to je hezký.
0: A je vlastně stejně populární jako kamarád, protože v dnešní době sociálních sítí a nejrůznějších videí a tak dále, tak samozřejmě tenhle jezevčík Yoshi na žádném videu kamaráda nechybí. Takže kdykoliv kamarád něco vymyslí a hodí to na socky, je tam i Yoshi.
1: Ježiš, tak to se musím podívat teda na Yoshiho. Mimochodem, mi tak jako napadá, ty tady máš taky pejska.
0: Ano, zrovna na mě doráží, že chce čůrat.
1: Chce čůrat? No tak to půjdeme za chvilku venček.
0: Yoshi, vydrž.
1: Hele, před chvilkou nemá nějaký kašílek nebo něco takového?
0: Kašílek?
1: No.
0: Ježišmarja, to jsme neprobírali dneska, nevím. Ne. Proč?
1: Jsme jí změřili to, teplotu nebo něco, jestli náhodou není nemocná. Mimochodem, víš, co je docela zajímavý?
0: Co je zajímavé?
1: Pejskové mají čověče 4 podpaží. A vždycky měříme teplotu tím, že strčíme teploměr do zadku. Já to nechápu.
2: Podzim má svoje barvy. 90. I zase svoje hity. A my z toho uděláme.

0: víkend z Itálie 90. Začínáme už v pátek odpoledne.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
9: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
17: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
18: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
19: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
20: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
19: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
0: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Oboj se mé boty, to je Marek Ztracený na Hit Radio Nord Music, přesně v půl pátý.
1: Tak pozor, tyhle hudební boty si dneska opravdu obuje, a to sice agent Mulder, přátelé, ze seriálu Akta X.
0: Hudební boty.
1: Mm-hmm.
0: On chce fušovat Markovi Ztracenýmu do řemesla.
1: To chce, on už tam dávno fušuje.
0: On už tam fušuje.
1: Přátelé, možná to nevíte, ale David Duchovny, což je ten herec, který hraje právě agenta Muldera v populárním seriálu Akta X, je nejenom herec, ale je taky muzikant. On dokonce už vydal několik alb.
0: Aha.
1: A aby toho nebylo málo, tak dneska přijel do České republiky, aby jsme to tady o něm konečně věděli všichni.
0: Tak to je hustý. Takže agent Mulder, který se tady pral s kdekým, tak dneska má velký koncert v Praze.
1: Je to tak, konkrétně dneska vystoupí v prostorách pražské Archy a představí tam vlastně další album, který chystá a který spatří světlo světa, takže kdyby měl někdo zájem, žádný problém, může vyrazit, a kdybyste chtěli ochutnávku Davida Duchovního, tak tu Káťa nepustí. Hlavně, že jsem to tady jak blbec půl hodiny skáněl.
0: Ale tak já slibuju, že si dáme teď s Kaliovou a hned potom hned potom bude David Duchovny. Co říkáš?
1: Tady se ztrácejí ukázky jak bermudským trojúhelníkem.

0: Případně, jaký album si třeba koupit? Tak kamarádi. A to je jako jeho hlas?
1: To je jako jeho písnička.
0: To je fakt strašně hustý. To je opravdu agent Mulder.
1: Ano, to je agent Mulder.
2: Scaliová by pukla závist.
0: To si teda piš. Co na to Scaliová? Že mlčí?
1: Tak tu muzika nebaví, ta má jinýho koníčka. Ta točí lechtivé filmy.
0: Ježiš,
1: ale to dneska nikde nedávaj.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90 až do 20. října. Kaufland.
8: Milovníci kávy pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam reggae, vyhrávej mužik.
11: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 405 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
21: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
22: Zbláznili jste se?
23: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
24: Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda Easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
8: Hit Radio.
25: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hit Radio Nord Music.
26: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
27: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.
0: odpolední show Hit

0: Samfeld a Jonas Blue, něco jako Káťa a Kamil. Odpolední show padla, Hit Radio Nord Music a krásný čtvrtek všem.
1: Ano, hezký odpoledne. Kamarádi, jestli jste zvyklí dát si ve vlaku na cestu jedno orosený, tak bacha na to, jestli jedete za čáru, protože v Německu si pivo ve vlaku už opravdu nedáme.
0: Co?
1: Jo.
0: Proč?
1: No, to nám prozradí Bára za chvilku ve zprávách.
0: To děláš napínavý.
1: Víš, že jo.
0: Proč jako Němci nedovolej dát si ve vlaku pivo?
1: Teď oni jsou úplně stejný národ alkoholiků, jako jsme my, já tomu jako nerozumím, rozumíš? Když prostě jedeš, akor ještě tady ta krásná trasa, podél Labe, Hřensko.
0: No ježiš, já jedině do jídeláku.
1: Já taky.
0: A už to do sebe všechno cpu a kochám se.
1: Přesně, a než jsem v Bad Schandau, už mám trojku na žíle a jsem spokojená.
0: No, tak hold od teďka, kdo použije cuk, tak už ani cuc.
1: Za chvilku Barča ve zprávách prozradí víc, ale Farben pro vás teď.

0: Zpátky domů do Teplic za kapelou Kabát, Hit Radio North Music. Je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Právě v Teplicích v Alejní ulici máme stále po nehodě osobního auta s elektrokoloběžkou, takže pořád počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
3: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Z Evropské rezervy získají přes 260 milionů korun a tyto peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce října. O víkendu se v Česku po jasném a teplém pátku zřejmě zatáhne a zaprší. Bude maximálně kolem 17 stupňů a to ještě jenom v sobotu. Neděle bude o poznání chladnější. Nejvyšší teploty většinou nepřekročí 14 stupňů. V noci se pak mohou objevit i přízemní mrazíky. Jedno orosené na cestu vlakem už si v sousedním Německu nedáme. Ode dneška totiž na všech nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn začal platit zákaz konzumace alkoholu. Jde o reakci na útoky na drážní zaměstnance, kterých přibývá. Na dodržování zákazu budou dohlížet bezpečnostní pracovníci. Hokejisté Hradce Králové dnes budou usilovat o posun na třetí místo tabulky. V předehrávce 11. kola Extraligy nastoupí Východočeši v Litvínově. Domácí by se pak v případě výhry posunuli na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne už za půl hodiny.
9: Dnešek na severu Čech pomalu, ale jistě končí, aspoň co se oblohy týče, sluníčko nám udělalo pápa, no a teď už se bude jenom smrákávat. Nicméně zítra, tedy v pátek, začneme tradičně mlhou, jako vždycky, ovšem tam, kde se rozpustí, tam slibují meteorologové sluníčko a 10 až 17 stupňů Celsia.
10: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia North Music pro celé severní Čechy.
0: Možná by se hodilo taky ten dnešní den, pokud jste ho měli takový ten den blbes, tak možná by se hodilo to rozpustit taky, ale...
9: Jak rozpustit?
0: Rozpouštědlem. Celý dnešní den. Takhle zmuchlat a zahodit do koše.
9: To je škoda. Podívej se, kolik hodin ještě před náma. A během těch hodin může klidně někdo z vás vyhrát 50 tisíc korun na tankování do vašeho autíčka, přátelé.
0: Ty krásno.
9: No, teď ten den může být ještě parádní, no, tak vydržte a za chvilku dáme do placu podrobnosti.
10: Od žateckých Chmelnic až do litoměřických Vinic. Zlepši si náladu. Hit Radio North Music.

0: ve čtvrt na šest, takovýhle krásný povzbuzení. To je Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio North Music. Přejeme krásný odpoledne.
1: Přátelé, kdo z nás by nechtěl při tankování ušetřit?
0: No je, že?
1: Ale
0: je,
1: co ušetřit? Kdo z nás by nechtěl tankovat zadarmo?
0: No a teď už poslouchám.
1: A pozor, kdo z nás by nechtěl dostat na tankování 50 tisíc korun?
0: Blaho, tak to už je ale ranec, jako 50 tisíc.
1: Hele, ten recept je jednoduchý, stačí fandit litvínovským hokejistům.
0: To je všechno.
1: To je všechno.
0: No tak já fandím.
1: Já fandíme všichni, fandí celý Bobík. Fandí celý Bobík. Tak přátelé, šanci máte třeba dneska, protože jak už jste před chvilkou slyšeli ve zprávách, za chvilku se na zimním stadionu Ivana Hlinky hodí úvodní buly a Litvínov si to dneska rozdá s Hradcem Králové. Ale proč o tom mluvíme? Mm-hmm. Protože na litvínovský zimák se vrací populární přestávková divácká soutěž o tankartu v hodnotě 50 tisíc korun.
0: Ty bláho, jako je to raketa, takže dneska za chvilku stihnu to.
1: Hokej určitě, pozor, tahle soutěž je na vybraný zápasy, takže neříkám, že to bude zrovna dneska. Chce to chodit fandit a ono to jednou přijde. Každopádně, když budeš ten šťastlivec a dostaneš se až na led, tak pak už jde o to trefit ten správný otvor.
0: Jo, tak toho jsem se bála.
1: Protože pouze jeden otvor ti zaručí 50 tisíc na tankování gratis.
0: Oh, tak to jsem v tom stejném otvoru právě.

0: instantní energieťák. Tohle energie zbalená na cesty, kamarádi. Ray Dalton, Života budič, Blood Running na Hit Radio North Music. Čtvrteční padla, krásné odpoledne.
1: A díky taky za energii, kterou nám posíláte vy. I ve čtvrt na šest s náma totiž vysíláte na WhatsAppu 37 39 958 a musím teda říct, že mě teďka dostala Simona ze Žatce, která zareagovala na tvůj nešikovnost. My jsme se tady bavili o tom, že kdo na litvínovském hokeji trefí otvor,
0: ano,
1: může vyhrát 50 tisíc na tankování, a ty si říkal, že bys to jako v životě netrefila.
0: Jako fakt ne, no.
1: A okamžitě přišla reakce od Simči, která píše: ahoj Káťo, já jsem taky docela nešikovná, ale na mýho manžela nemá nikdo. Tomu totiž každou chvilku něco upadne a přitom pracuje u pyrotechniku.
0: To je
1: Simona. Tak toho bych chtěl mít za kolegu.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
6: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
7: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
8: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
7: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
14: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
15: Já chci do divadla.
16: Já zase tam pořádný koncert.
17: A já do kina.
18: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má.
19: Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
1: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
19: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
8: Co se nejlíp hodí

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Hitradio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: tak tohle bylo lahodný. Camila Cabello, Havana na Hit Radio North Music. Čověče, Havanu, co?
1: No, je čtvrtek, zítra poslední pracovní den, půl šestá, dneska už nás nic nečeká, tak co si nenalejt trošku Havany?
0: Trošku rumíčku.
1: A připít si.
0: Že jo, na ten dnešní večer.
1: Tak víte co, přátelé? I dneska večer vám budeme hrát legendární pecky. Tak dneska jsme vybrali ty, u kterých se pije jedna básenka.
0: Ano, začínáme takovým aperitivem. Jako aperitiv bychom tady dokázali si připomenout červené vínečko.
1: Jsem s ním. UB40 už objednávaj.
0: Takže tady se začíná s lehonka vínečkem.
1: Ovšem pozor, pak do toho skočíme rovnýma nohama, protože nás čeká Chopin a to je polská vodka.
0: A víme, PVP, pivo, víno, pálenka, takhle to nikdy nekončí dobře. Když si dáme na víno vodku, tak pak už je nám to jedno, že jo? Takže Captain Jack.
1: Jsem s ním.
0: To bude zase pálejch na bliko.
1: Tak, kdo s náma drží basu od 6 hodin to doslova a do písmene, počpuntujem.
0: Kamarádi, už za chvilku čtvrteční Hit Radio Classic, to znamená tady ty všechny klasiky z našeho báru. Cokoliv je libo, tak to dneska večer budeme rozhodně servírovat. 18 hodin, 80-ky, 90-ky a začátek milénia, takže pojďme začít něčím opravdu nejlepším.
1: Jsem s tím. Rocková babička.
0: Jsem

0: taky pro uši. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio North Music. No a jestli s tímhle hitem jedete taky vstříc tomu krásnému západu sluníčka, hele, tak to je panečku, podívaná.
1: Je to nádhera. Každopádně, až to zapadne, bude tma, nebude do čeho píchnout, jak se říká. Takže v tom případě doporučujeme Instagram Hit Radio North Music. Jsme tam právě jako Hit Radio podtržítko North Music. A ještě tam si můžete vyhrát 5 kilčo do Michael's Bystra, přátelé. Zítra je ten den D, kdy se u nás vyhrává dopoledne v LSDčku 1000 na oběd, anebo odpoledne vítěz na sockách a 5 kilčo do Michael's Bystra.
0: No prostě se najíte, hele, my nenecháme vaše bříška prázdná.
1: Zítra někdo praskne.
0: Dobrou chuť.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez

0: Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
11: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
12: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: Otevřete oči.
1: To štěstíčko je tady. Pokáč Solitaire, Hit Radio North Music a za chvilku 6 hodin, takže nejvyšší čas zbalit se.
0: Jeho cukrová vata byla vlastně taková sladká tečka za dnešním padla, takže loučí se Kamil Bílský.
1: Káťa Haplová.
0: No a zase zítra ve 3 leté Hit Radio North Music. Ahoj. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, dejte pozor v Teplicích, v ulici Fráni Šrámka. Došlo tady k nehodě dvou osobních aut, takže počítejte s omezením provozu. A stále připomínám uzavřený sjezd exitu 64 Řehlovice Teplice směrem od Prahy. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, než páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Hi, this is Madonna.
9: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýňo braní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Deváťáci by pomalu měli mít jasno, kam po základní škole. Například na konzervatoř musí podat přihlášku už letos, koncem listopadu. Na ostatní školy pak během února. Novinka se týká jednotných přijímaček, které proběhnou dva dny po sobě. 12. a 13. dubna. Na víceletá gymnázia pak 14. a 15. Ministerstvo financí dnes vydalo druhou emisi takzvaných dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně. Ten je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů plánuje Ministerstvo financí v předvánočním čase. Vláda plánuje zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín, o které mají české firmy velký zájem. Ministr průmyslu Karel Havlíček společně s ministrem práce Juchelkou kvůli tomu plánují začátkem příštího roku pracovní cestu na Filipíny. Navýšení kvót by se mělo týkat také pracovníků z Indie. Dnes je velký knižní čtvrtek na pulty knihkupectví, přinesl 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu nebo knižní rozhovory a knihy pro děti a mládež. Detaily jsou na webu akce.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: V průběhu večera a noci většinou polojasno, skoro jasno, k ránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 1, místy i přízemní mrazíky. A zítra většinou slunečno, teplo, očekáváme polojasnou a skoro jasnou oblohu, maximální teploty 14 až 19. Při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 12 stupňů.
11: Ladíte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, tak jak jste každý všední večer zvyklí. Michal Pospíchal s vámi, dobrý den.

Tohle je čtvrteční hit Radio Classic, dohrál Robbie Williams. Feel, písnička, která zní jako velké romantické vyznání, ale ve skutečnosti vznikla v době, kdy Robbie bojoval s vlastními démony. Možná právě proto v ní člověk slyší tolik emocí. Mimochodem, Robbie původně zpíval v Take That, ale teprve na solové dráze se z ní stala jedna z největších britských popových hvězd. Teď se ale vrátíme ještě o pár let zpátky, konkrétně do roku 1983. Italský zpěvák Gazebo tehdy natočil I Like Chopin. Přestože se písnička jmenuje podle slavného skladatele Chopina, jeho hudbu v ní vůbec neuslyšíte. Za to pořádnou dávku 80kové nostalgie. Ano, tohle je Hit Radio Classic.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio. Lucie je Šťastný chlap. Kapela, která dokázala český rock dostat do obrovských hal a přitom její písničky pořád fungují, třeba i při obyčejné cestě autem. Tak vás i za volant zdravíme, pokud právě teď tímhle způsobem trávíte čas. Pokud už možná taky jste šťastný chlap nebo žena a máte možnost, že míříte z práce domů. Tak ať vám to s námi pěkně utíká, my vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a taky vybrané hity milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: šíříme
5: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
10: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
11: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
12: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás!
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Já jsem nevinnej.
15: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
16: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
17: Paka, Benka.
16: Z vězeňského prostředí.
18: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
16: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
19: Já z tebe snad vykvetu.
20: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
19: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dobrý večer přejeme. Tohle byl Tiziano Ferro a jeho Perdono. Jestli jste na začátku nového tisíciletí poslouchali rádio, tuhle písničku jste prostě nemohli minout. Tiziano s ní prorazil daleko za hranice Itálie a dokázal, že italština může v popových hitparádách fungovat úplně stejně dobře jako angličtina. A teď nás čeká další velký hit, tentokrát z roku 1991. Emigrant a Baby Baby. Zajímavé je, že inspirací pro tuhle zamilovaně znějící písničku nebyl žádný nový vztah, ale její malá dcera Miley. Amy ji napsala jako vyjádření mateřské lásky, takže až ji budete poslouchat, možná ji teď uslyšíte úplně jinak. Amy Grant, Baby Baby.

0: CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Ranní sprcha, která vás probere.
3: Večerní relax, co vás vrátí do klidu.
2: Jedině v koupelně, která má styl.
3: Koupelna podle vašich představ v Baumaxu se slevou až 35%.
2: Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
10: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
13: Jo, jo.
12: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
13: Co mě zrovna napadne?
14: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
15: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme Golf Family už za 589 tisíc korun, Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

Irene Cara, What a Feeling. Jestli existuje písnička, která vás dokáže přesvědčit, že zvládnete úplně všechno, je to právě tahle. V roce 1983 zazněla ve filmu Flashdance a získala Oscara za nejlepší filmovou píseň. Hudbu k ní složil Giorgio Moroder, jeden z průkopníků elektronické taneční hudby. No a právě u tance ještě zůstaneme, jenom vyměníme filmové studio za pořádnou 90-kovou diskotéku Captain Jack. Tenhle projekt proslavil vojenský styl, uniformy a taneční rytmus, při kterém člověk skoro neví, jestli má tančit nebo nastoupit do řady. Tak si vyberte sami. Captain Jack pokračuje na Hit Rádiu v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hey,

0: Takhle zní čtvrteční hit radio. Pro lepší náladu jsme teď hráli The Police a singlovku Don't Stand So Close To Me. Sting tuhle písničku napsal s inspirací ve své vlastní zkušenosti učitele. Je to tak, než se stal světovou rockovou hvězdou, opravdu učil ve škole. Tak jsme teď nabídli trošku i jeho osobní nostalgie. No a nostalgičtí budeme i v těch příštích minutách na Hit Radio. Teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám dál servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás to nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Mimochodem už zítra na Hit Radio startuje další tradiční retro víkend. Udereme 15. hodiny, vám budeme hrát jenom ten nejlepší výběr hitů minulosti. A to i v sobotu a v neděli i s našimi kolegy z Hit Radio 90, kteří se na vás budou těšit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Šediny? Zapomeňte! GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Já jsem nevinnej.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Bacha, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
15: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
18: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
19: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
20: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
19: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
21: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

Jako parťáka pro čtvrteční večer jste si zvolili Hit Radio. V hudebním speciálu Hit Radio Classic jsme teď hráli Pet Shop Boys, Opportunities, nebo song známý jako Let's Make Lots of Money. Písnička, která si dělá legraci ze světa, kde se všechno točí kolem peněz, úspěchu a velkých obchodů. No a právě v tom byli Pet Shop Boys opravdoví mistři. Dokázali napsat taneční hit, u kterého si můžete zaspívat refrén, ale zároveň v něm schovali pořádnou dávku ironie. Teď nicméně přijde docela zajímavý kontrast. Od peněz se přesuneme k něčemu, co se za ně koupit nedá. Zdraví, jasná věc. Michael Jackson, Heal the World, skladba z alba Dangerous, kterou Michael považoval za jednu ze svých nejdůležitějších, a její poselství je vlastně docela jednoduché. Tedy něco jako zkusme po sobě nechat svět o něco lepší. Michael Jackson teď pokračuje na Hit Radio.

0: Farao a World of Magic. 90. měli jednu úžasnou vlastnost, stačilo pár tónů ze syntezátoru, k tomu pořádný beat a měli jste refrén, který vám zůstal v hlavě celý týden. Německý projekt Farao byl přesně takovým příkladem Eurodance éry a jestli jste na tuhle muziku kdysi chodili na diskotéky, tak doufám, že vás ještě nebolí kolena. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my vám dál budeme nabízet to nejlepší z minulosti. Za chvilku jsme zpátky i s dalšími hity z 80., 90. a milénia.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům.

0: novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
4: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
3: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
4: Cože?
3: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
5: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
6: Ne? Ne.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personální@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Otevíráme další 60-minutovku toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal za mikrofonem. Hit Radio.
4: Is this some sort of hip music?

Taky takhle hraje čtvrteční hit rádio Kalimino, I Should Be So Lucky. Tohle byl v roce 1987 jeden z prvních velkých hitů tehdy teprve 19-leté Kylie. Zajímavé je, že producenti, kteří mají ten song na starosti, ho napsali během velmi krátké doby, když Kylie dorazila do Londýna na nahrávání. No a výsledkem byl právě ten obrovský hit, který pomohl proměnit z australské seriálové herečky v mezinárodní popovou hvězdu. Teď se posuneme o několik let dopředu. 90. Eurodance a německá skupina Culture Beat. Možná se vybavíte jejich megahit Mr. Vain, ale my si teď dáme Got to Get It. Je to přesně ten typ muziky, který vás rozhodně nenechá v klidu. Tak užívejte čtvrteční večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Pete David, Walking Away, tenhle britský zpěvák byl na začátku tisíciletí jednou z největších hvězd britského R&B a garážového roku. Zajímavé je, že jeho debutové album Born to Do It vydal, když mu bylo pouhých 19 let, takže v době, kdy většina jeho vrstevníků řešila školu, on už dobýval světové hitparády. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Klasik v plném proudu, až do 21. večerní vám nabízíme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Hrajeme vám 80, 90 a taky ty největší hity milénia. Berte to jako takovou malou přípravu na retro víkend, který se už neodmyslitelně blíží. Odstartuje už zítra úderem 15. hodiny a pak až do neděle vám budeme hrát ty největší hity minulosti, tak jak jste třeba v Hitradio Classic zvyklí.
1: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
2: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivý. Závěsný systém je Repone. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Prdeční večer trávíte s Hitrádiem, hrál MC Sar a Real McCoy, It's on you. Tohle je přesně ten moment, kdy na přelomu 80. a 90. let začala taneční hudba dobývat evropské hitparády. A Real McCoy se později proslavil i obrovskými hity jako Another Night nebo Runaway. Teď nicméně trošku zpomalíme, na Hitrádiu Classic se přesuneme do Karibiku, alespoň hudebně, UB40 a Red Red Wine, určitě znáte. Zajímavé je, že tuhle písničku původně napsal Neil Diamond už v roce 1967, jenže britská reggae kapela UB40 z ní udělala úplně jiný song. No a dokonce ji nenahrála podle Neila Diamonda, ale znala ji od reggae verze Tonyho Tribea. Tehdy vlastně UB40 ani nevěděli o tom, že originálem je tedy verze od Neila Diamonda. Tak si teď taky nalijte skleničku něčeho dobrého, pohodlné křeslo a trochu toho reggae. UB40 na Hit Radio.

0: Shivago a Celebrate the Love. Další důkaz, že 90ky uměly vyrobit taneční melodie, které fungují i po 30 letech. Německý projekt Shivago patřil do éry, kdy evropské diskotéky ovládaly výrazné syntezátory a taky pořádné energické refrény. Tak pokud jste právě teď dostali chuť oprášit staré taneční pohyby, klidně do toho. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to až do 21. Ještě něco stihneme. Tak si to užijte.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
3: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
2: Na zkušenostech nezáleží. Vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec. Životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei. Vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
4: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
5: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
9: Lidi mají ruce v

Dáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: A tohle je všechno. Grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hráli jsme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jak jste zvyklí každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Zítra to bude jiné. Zítra totiž startujeme retro víkend už úderem 15. hodiny. Pro vás po zbytek pátku, celou sobotu a neděli budeme mít právě to nejlepší z našeho hudebního archivu. Těšit se na vás. Navíc o víkendu budou naši kolegové z našeho dabového Hit Radia 90. Tak užívejte další minuty a taky ten nadcházející retro víkend ve znamení těch nejlepších hitů minulosti.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Franto, co pa všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky domů. Na ovoce, bylinky i maso. domu-elektro.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu. Hit
12: Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Lounech v ulici na Valích. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
3: Já jsem nevinnej.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
5: Z vězeňského prostředí.
7: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
5: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Já jsem nevinnej.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Bacha, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz. MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Mostě na ulici Javorová. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Paka, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
4: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
7: Hit Radio.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Roudnici nad Labem na Purkyňovo náměstí. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio North Music. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Melt Music 777-999-958. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.